0: počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Na pláži u moře,
4: ve stínu Eiffelovky,
3: anebo na dovolené v Tatrách.
4: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
3: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.

Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a ať už noc trávíte kdekoliv, přejeme vám příjemný poslech. Dnes v pátek 12. června má svátek Antonie a jak říká pranostika, svatá Tonička mívá často uplakaná očička a opravdu během dneška se nějaké ty přehánky mohou objevit, ale naštěstí to už nebude nic vydatného. Teď na Blaníku další pohodové písničky, tak hezký poslech a dobrou noc. We'll be right back.

0: počasí.
1: Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy nám slabě prší a teploty se pohybují mezi 8 až 4 stupni. Přes den pak čekejte zpočátku polojasno až jasno, postupně oblačno, přechodně i zataženo, místy přehánky, ojedinělé bouřky a v odpoledních maximech naměříme 13 až 17, na Moravě a ve Slezsku až 20.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.cz

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Je noc a my jsme Rádio Blaník, s vámi je Martin Ledinský. Je pátek 12. června a svátek má Antonie. Narozeniny dnes oslaví například herečka Marie Drahokoupilová, její 85 let. Oslavenkyní je taky americká zpěvačka, skladatelka a kytaristka Meredith Brooks a té je dnes 68 let. Oslavencům přejeme z Blaníků všechno nejlepší a rád bych taky zavzpomínal na skvělého malíře, kreslíře a ilustrátora Adolfa Borna, který by dnes oslavil 96. narozeniny. Zemřel v roce 2016. Jeho nejznámější díla zahrnovala ilustrace knih od Miloše Macourka, například Mach a Šebestová. Posloucháte Blaník a teď už pro vás máme další pohodové písničky.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy nám slabě prší a teploty se pohybují mezi 8 až 4 stupni. Přes den pak čekejte zpočátku polojasno až jasno, postupně oblačno, přechodně i zataženo, místy přehánky, ojediněle bouřky a v odpoledních maximech naměříme 13 až 17, na Moravě a ve Slezsku až 20.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Inspirující prostředí.
4: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
3: A šéf, se kterým je radost pracovat.
4: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
3: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
4: Jednoduše, rychle a přehledně.
3: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
4: Bezva práce.

0: Posloucháte Rádio Blaník a Martin Ledinský vám přeje hezké páteční ráno s datem 12. června. Svátek má Antonie, tak přejeme všechno nejlepší. Když se podíváme do minulosti, tak dnes je to 120 let, co v Praze Holešovicích zahájilo činnost Lidové divadlo Uranie. Psal se tehdy rok 1902. Teď ale zpátky do současnosti. Už brzy na Blaníku začíná naše dobré ráno a hned z kraje mezi 5. a 6. hodina českých písniček. Přejeme hezký pátek.
1: Hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Přeji vám hezké brzké ráno nebo příjemné usínání. Máme pátek 12. června. Svátek má Antonie i Táňa. Je také Mezinárodní den boje proti dětské práci. A já mám teď pro vás připravený stručný přehled očekávaných událostí. Český statistický úřad dnes zveřejní informace o pohybu obyvatelstva za první čtvrtletí. Ministerstvo financí ve 2 hodiny odpoledne vydá nastavení maximálních cen pohonných hmot na víkend a pondělí. Dnes pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku v kauze Dozimetr. V Příbrami startují hornické slavnosti. Kromě veřejnosti se jich zúčastní hornické a hutnické spolky z Česka i 6 evropských států. Potrvají do soboty. Festival Otevřené ateliéry Praha umožní nahlédnout do zákulisí výtvarné scény a designu a setkat se s desítkami profesionálních tvůrců. Program potrvá do neděle. Tolik očekávané události. Krásný pátek vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Na pláži u moře,
5: ve stínu Eiffelovky,
4: anebo na dovolené v Tatrách.
5: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
4: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
6: Dobré ráno, hezký pátek, teda já vám řeknu, to se to vstává po ránu, když se hraje fotbal. No jo, koukali jste o 4 na Fučus? No naši zatím tak nějak, dá se říci, budeme sledovat druhý poločas, ale především si budeme hezky česky hrát. Jsme Blaník a před námi je česká hodinka.
4: Rádio Blaník, počasí.
6: Je tu pátek a to je dobrá zpráva, i když co se týče počasí, to tak až skvělé nebude. Dnes bude oblačno a zataženo, ráno ojediněle mlhy od západu s občasným deštěm nebo přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme zpočátku malou oblačnost a srážky až během dne. Později večer budou srážky v Čechách ubývat. Teploty aktuálně někde okolo plus 7-10 stupňů a přes den to budou teploty většinou mezi 12 a 17 stupni. Toliko počasí, přeji vám všem krásné ráno a pojďme si hrát.
4: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
6: Pojďme si hrát, nemyslím fotbal. Samozřejmě ten sledujeme taky, mistrovství světa, ale pojďme si hrát hezky česky. Česká hodinka je tu i při pátku, tak ať se skvěle stává a dobře poslouchá.

0: opravdu těšte, jídla a pití bude dostatek a vstupné se neplatí. Já jsem teď na magistrátu a se mnou je tady taky paní primátorka Iveta Kočí-Palkovská. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co na to říkáte, že Blaník přijede do Havířova?
1: Tak já zdravím taktéž všechny posluchače a musím říct, že jsem moc ráda, že bude další akce, zábava a já věřím, že se to všichni přijdete užít a já vás srdečně zvu na náměstí Republiky.
0: No tak jsme moc rádi, že můžeme takhle spolupracovat. Pro posluchače, kterým by se tady zalíbilo, kteří přijedou buď dřív nebo později, co byste nabídla v Havířově, co tady máte?
1: Tak já si myslím, že Havířov je město, které možná mnohé překvapí, přestože tedy už fungujeme 70 let a vytvořili jsme si nějaký svůj vlastní charakter a jedinečnou atmosféru, tak tady lidé najdou spoustu zeleně, krásné parky, architekturu, ale také bohatý kulturní a sportovní život. A jako primátorka mám samozřejmě radost, že naše město je bezpečné a taktéž se neustále rozvíjí. Investujeme do veřejného prostoru, budujeme nová místa pro odpočinek, pro sport, ale snažíme se taky, aby se zde dobře žilo všem generacím. Ale Havířov, já vám musím něco říct, je především městem skvělých lidí. Právě oni totiž vytvářejí jeho přátelskou a otevřenou atmosféru. A pokud jste u nás ještě nebyli, tak opravdu určitě přijeďte.
2: Já myslím, že tady není absolutně co dodat. Pokud dorazíte, těšíme se na vás a moc krásně si celý odpoledne a večer s námi užijte.
3: Jedeme za vám. Lední koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
2: Tak doražte, těšíme se na vás.
7: Sluníčkové léto.
3: Sluníčkové léto.
7: Už brzy
3: na Blaníku.

Krásné ráno, pohodový den, je pátek 12. června a teď letí gratulace všem Antoním a také Táňám, tak tedy Toničkám všechno jen to nejlepší. Další aktuální zprávy jsou připraveny, podíváme se krátce i na ten fotbal, jak to teď aktuálně vypadá, no a také máme informace o počasí. Já vám popřeji hezké ráno a buďte s námi dál s Blaníkem, s rádiem, které hraje už 27 let hezky česky.

0: slavné, 3 české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
0: Už dnes odpoledne
1: od 13 do 16 u nás na Blaníku. Se s rokem sešel.
0: A jsou tady opět letní koncerty Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi.
0: A začínáme v Havířově.
1: Pátek 12. června.
0: Dorazí i Janek Ledecký.
1: Olga Lunová.

0: Těšíme se na vás odpoledne o 16:30 na náměstí Republiky.
1: A vstupné se samozřejmě neplatí.
0: Tak přijďte 12. června do Havířova.
1: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
0: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
4: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
3: Od 11. do 14. června v Fórum Nová Karolina expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
4: Více na herman.cz.

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
2: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
3: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: Inspirující prostředí.
10: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
9: A šéf, se kterým je radost pracovat.
10: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
9: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
10: Jednoduše, rychle a přehledně.
9: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
10: Bezva práce.
11: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
12: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
11: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
13: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
0: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
14: Rádio Blaník. Zprávy.
15: Rádio Blaník.
16: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Novela stavebního zákona je ve třetím kole čtení. Pustili tam nakonec poslanci s tím, že ve druhém čtení předložili asi 130 samostatných pozměňovacích návrhů. Druhé čtení trvalo skoro 13 hodin. Požár haly s plastovými výrobky a kartony v Havlíčkově Brodě způsobil škodu za 350 milionů. Oheň poškodil halu i uskladněný materiál. Proč hořelo, zatím není jasné. Viceprezident J.D. Vance se o víkendu zúčastní podpisu dohody s Íránem v Evropě. Uvedl to americký prezident Trump. Íránské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že stále ještě nepřijalo konečné rozhodnutí o dohodě s USA. V Mexiku bylo slavnostně zahájeno 23. mistrovství světa ve fotbale. Turnaj zahájil utkání mezi Mexikem a JAR a právě Mexičané na jeho úvod zvítězili 2-0. Aktuálně hraje český tým proti Jižní Koreji a v začátku druhého poločasu je to stále 0-0. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, postupně ale v západní polovině Čech a poté i na ostatním území přibude oblačnosti na oblačno až zataženo. Pak se bude místy vyskytovat občasný, většinou slabý déšť a později večer budou hlavně na západě srážky četnější. Na Moravě a ve Slezsku budou v severní polovině odpoledne přehánky, místy jinde jen ojedinělé. Nejvyšší denní teploty budou mezi 13 a 18 stupni, na Moravě a ve Slezsku bude až 20. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Marie Rotrová na Blaníku, přejeme vám krásné ráno. Přejeme, jsme tu s Petrem.
1: Je to tak, dobré ráno, já mám teď oči přilepené ještě na televizní obrazovku,
2: jsou to
1: nervy.
0: Koukáme na to, kolik je dokonce, Péťo, nějakých 5 plus nějaké nastavení, veď?
1: No, nějakých 5,5 minuty plus nastavení,
0: tak, ano. Stále prohráváme 2-1, škoda, že to bylo z offsideu, Souček mohl dát
1: na vedení. Už to vypadalo.
0: Jo, jsme tady fandili, jsme tu od rána. No nicméně předávám slovo, protože úderem 6. už je tu Petr a jeho dobré ráno. Petře, co dneska?
1: No já nevím, já se dívám na fotbal. Uvidíme, ne, budou se proplácet.
0: Doufáme, že to ještě dopadne. Dobře, 10 minut zhruba se ještě hrát bude, sledujeme to za vás.
1: Bude 3/4 na 6.
0: Tak tak. A já se udělám
3: hvězdičku na nebi. Víkend s Čechomorem.
4: Na Blaníku oslavíme další velké výročí.
3: Album skupiny Čechomor Proměny vyšlo před 25 lety.
4: A my pro vás máme k tomu hudebnímu čtvrtstoletí dárek.
3: Po celý víkend vám budeme rozdávat lístky na koncerty Čechomoru.
4: A také nové album Proměny pokračování.
3: Tak lašte Blaník.
4: A užijte si víkend s Čechomorem.
5: XXL výprodej v online shop CZ.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí!
13: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
15: firmanazážitky.cz.
16: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
17: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
18: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
19: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
6: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
2: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
6: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
2: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Pohodové České rádio.

0: Pokaždé a Karel Gott na Blaníku chvilku před 6 hodinou, takže Jižní Korea, Česká republika stále 2-1, teď jsme asi v polovině prodloužení. No, uvidíme, ještě není všem minutám konec. V příští hodině Turbo a hráč. Eva Farná a Miraj. A taky Blanické přání. Na Blaníku hráli píseň jenom nám. Hezky česky to na Blaníku bude i po 6. Teď je 5.53, pátek 12. června. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Na pláži u moře.
4: Ve stínu Eiffelovky.
3: A nebo na dovolené v Tatrách.
4: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
3: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Radio Blaník počasí. Radio
5: Blaník. Dobré ráno a krásný pátek vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zpočátku jasno, polojasno. Postupně čekejte oblačno, místy zataženo a ojediněle přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 17 až 20 stupňů. Zítra bude počasí velmi podobné. Teď už jsou tu další zprávy, které pro vás připravila Monika.
3: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
6: Jižní Čechy zasáhly intenzivní bouřky. Chrám svatého Víta v Praze prochází opravou. Čeští fotbalisté hrají aktuálně s Jižní Koreou.
7: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Část jižních Čech byla po intenzivním krupobytí pod ledem. Západně od Českých Budějovic se totiž v podvečer vytvořil chaotický zhluk slabších bouřek, který se za jihočeskou metropolí rychle spojil do jedné dominantní bouřkové buňky. V pásu mezi Strážkovicemi u Trhových Svinů a Novou Vsí byla včera až několika centimetrová vrstva krup. Restaurátoři opravují jednu z nejstarších partií chrámu svatého Víta v Praze. Pracují na dvou oknech v jižní části, na opěrném pilíři a také vyčistí kamenné povrchy, opraví spáry, zkontrolují klenby a obnoví okenní vitráže. V interiéru zrekonstruují historické malby. Práce potrvají několik měsíců, ale návštěvnický provoz to nijak neomezí. Vlašimská Parazoo se vůbec poprvé připojí k mezinárodní akci nazvané Noc snů. Připravený bude speciální program pro zdravotně znevýhodněné děti a jejich rodiny, kterým bude patřit celý areál. Jak říká tamní ošetřovatel Martin Hulka.
8: V rámci celého programu budou speciálně komentovaná krmení. Bude možnost se setkat jak s ošetřovateli ze záchranné stanice, jak i s Parazoo. S Vlašimi budou tam i představení naši různý zvířecí obyvatele. Parazoo, různé dílničky a hry pro děti a jejich rodinu. Akce je zdarma.
7: Akce bude probíhat od dnešních 18 do 21 hodin a zájemci se musí dopředu registrovat.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
7: A pojďme na mistrovství světa ve fotbale. Zatímco první poločas utkání mezi Českem a Jižní Koreou skončil bez branek, ve druhém už padly tři. Skóre otevřel český hráč Ladislav Krejčí, který překonal marně zasahujícího Kim Sung-kyua. Nedlouho poté ale Korejci vyrovnali na 1-1 a pak přidali ještě jeden v 80. minutě na 2-1. A Petře, ty vidíš aktuálně přenos, pravděpodobně už skončil. Jak to vypadá?
9: Už skončil, vypadá to blbě. Už jsme se radovali. No, Jižní Korea, Česká republika 2-1.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník.
3: S Petrem Svívou.
9: Tak dobré ráno, no co se dá dělat? Tak po prvním zápase, nebo našem prvním zápase na mistrovství světa ve fotbale se raduje Jižní Korea. Už jsme se radovali, tentokrát to nedopadlo, tak to dopadne příště. My si dáme první písničku, která nám tak trošku sedí k tomu, co se právě odehrálo. Jmenuje se Hráč. Zpívají Turbo, nebo hraje i Turbo. Za minutu a půl bude 6, je pátek 12. června. Za chvíli o účtenkách, tak dobré ráno.

0: Eva Farná a Miraj, a vzpomeneš si, písnička, která už 8 týdnů vede českou desítku na Blaníku. Povede ji i ten devátý, tak to se dozvíte zase dneska večer po 18. hodině. Ale ještě mnohem, mnohem dřív, možná budete o nějakou tu korunu bohatší.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: To se totiž může stát už v té příští hodině, že vám proplatíme účtenku, poslední účtenku v tomto týdnu, tak držím palce, aby to vyšlo. Jak to dopadlo včera? No, včera jsme Jolaně propláceli fotbalový dres pro vnučku. Abychom to nezamluvili, Jolano, my vám ten dres samozřejmě proplatíme, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
3: Dospívala Lucie, svítání.
0: Je to tak. 16,4 koruny posíláme do satelic.
3: Děkuju moc, mám radost.
0: Tak včera 16,4 koruny do satelic, kolik to bude dneska a kam to bude? No třeba zrovna k vám, stačí teda jenom poslat účtenku, pokud jste tak ještě neučinili. Napište do SMSky, co chcete proplatit, může to být cokoliv, může to být účtenka z obchodu, může to být jakýkoliv nákup, může to být klidně i splátka něčeho, nechávám to na vás, důležité je mít k tomu prostě nějaký doklad. Tak tu částku přepište, napište za co to je, připište jméno a příjmení a odkud jste a pošlete na 600 318 118. Po 7. hodině poslouchejte Blaník a buďte napřímo, protože můžu zavolat vám a zeptat se, kdo právě na Blaníku dospíval. Za hodinu se do toho dáme, teď je 6 hodin a 8 minut.

0: Meloreta Primavera, Loreta Goji v pátečním dobrém ránu na Blaníku. Pojďme na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
0: Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu je na lince. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak vypadá ta aktuální situace?
2: Tak aktuálně máme většinou jasno až polojasno, ale už v západní polovině Čech nám přibývá oblačnosti. Tam úplně na západě krajní máme až zataženou oblohu. Teploty jsou většinou ještě docela nízké, většinou pod 10 stupňů, pohybují se od 9 do 5 stupňů Celsia a nejchladněji jsme měli na Jízerce, tam bylo kolem minus 1.
0: No a co dál přes den?
2: Přes den čekáme další přibývání oblačnosti od západu a postupně na většině území oblačno až zataženo. Na západě postupně jinde v Čechách místy občasný den.

0: Čekáme zatažená až oblačnosť občasným deštem nebo přeháňkami. K ránu na západe Čech potom ubývanie oblačnosti a srážky budú ustávať. V noci teploty klesnú na 14 až 10 stupňů. Vítr zůstane mírny jihozápadne až západní 2 až 6 m/s. No a přes den by to mělo být z počátku, bude převažovat velká oblačnost s občasným deštem nebo přeháňkami. Během dne už dopoledne vlastně v jihozápadní polovině a k večeru i jinde budou přeháňky ustávat a oblačnost se bude protrhávat. S tím, že nejvyšší teploty zítra už od 19 do 23 stupňů, na jihu Moravy může být až 25 a v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 14 stupňů. V neděli tam už bude většinou polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě místy, jinde jen ojediněle možnost přeháněk, noční teploty na neděli 12 až 8 stupňů a přes den většinou od 17 do 21, na jihu Moravy opět teplý až 23 stupňů Celsia. Tam trošku bude více silnější vítr, počítáme spíš mírný 3 až 7 metrů za sekundu západní, ale během dne se objeví i nárazy kolem 55 km hodině.
1: Moc vám děkuju a přeju krásný víkend nezávisle na počasí. Naslyšenou.
0: Děkuji také, naslyšenou.
1: Tak to byl Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu a tohle už je Blanické přání, to, které naspívalo 21 českých zpěváků. Vy posloucháte Blaník, za chvíli bude 6:45 a už je pátek. Dobré ráno.

0: proč jsou sloni tak často v porcelánu?
1: A kdy nastává hodina mezi psem a vlkem?
0: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

0: Jarda Uhlíř a severní vítr na Blaníku, co pak severní vítr, ale ten mexický moc nepomohl. Jestli dneska někdo bude vypadat, jako by spal v poločase, tak v tom nebude sám. Český fotbal se totiž po 20 letech vrátil na mistrovství světa. Mnoho fanoušků kvůli zápasu s Jižní Koreou vstávalo ještě za tmy. Sledování sportu v brzkých ranních hodinách je pro tělo trošku paradox. Mozek dostane dávku adrenalinu, tep se zrychlí a emoce jedou naplno v době, kdyby měl organismus ještě odpočívat. A toho adrenalinu bylo víc než dost. No, úvodní zápas mexické Guadalajare dopadl, jak dopadl. Chvilku jsme vedli, potom zase ne a potom už vůbec ne. Zápas s Jižní Koreou skončil 1-2. V druhém zápase na turnaji se utká ve čtvrtek v Atlantě česká reprezentace s Jihoafrickou republikou, která včera na úvod podlehla pro změnu Mexiku. No, za chvíli krátké zprávy a za 8 minut bude 6:30. Radio Blaník.
1: Čekali jsme na to dlouhých 20 let.
2: A jsme konečně tam, na mistrovství světa ve fotbale.
1: Pojďte s námi fandit našim, každý den na Rádiu Blaník.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
6: Od 11. do 14. června Fórum Nová Karolina, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
10: Dobré ráno, miláčku.
11: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
10: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
12: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
13: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
14: Tak letos taky žádný moře, co?
15: Moře ne, ale o dovolenou nepřijdeme. Jedeme do Brna.
14: Do města? S malýma dětma?
15: V Brně mají turistickou kartu Brnopas, která program vyřeší za tebe. Volné vstupy do památek i atrakcí pro děti a zadarmo se svezeš i parníkem. Navíc si díky kartě můžeš udělat i výlet na Jižní Moravu.
14: Počkej, to se hned podívám.
15: Zadej www.brnopas.cz a máš vyřešeno.
16: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
17: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
18: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
17: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
18: Tak mrkněte na
19: tisku levně.cz.
20: Náplně hned.
19: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
20: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
21: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
2: Radio Blaník. Zprávy. Radio
3: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Český statistický úřad dnes zveřejní informace o změně počtu obyvatel za letošní první čtvrtletí. Oznámí, kolik dětí se narodilo, kolik lidí zemřelo a kolik se jich do Česka přestěhovalo. Pražský vrchní soud dnes rozhodne, jestli odvolá soudkyni Halku Lacinovou, a to z funkce předsedkyně okresního soudu v Litoměřicích. Soudkyně měla opakovaně zasahovat do kauz, které neměla na starosti. V Litomyšli začíná 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Na zahajovacím koncertu zazní třeba symfonická báseň Bedřicha Smetany Valštínův tábor. Basketbalisté Nymburka jsou krok od zisku třetího titulu za sebou. Večer se v sérii hrané na 4 vítězství ujali vedení nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. Rozhodnout můžou zítra na východě Čech. 7. zápas by se hrál v Praze. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
4: Dobré ráno Rádia Blaník
2: s Petrem Svíbou.
5: Tak to byly krátké zprávy, nekončíme, jsme teprve na začátku pátku 12. června, dne, kdy svátek slaví všechny Antonie a Táni, přejeme všechno nejlepší, ale my se ještě na chvíli vrátíme do čtvrtka, jenom na chvíli, nebojte. Včera po 8. hodině jsem měl zase hosta na telefonu a pokud jste to nestihli, tak si dáme opáčko, už za chvíli, bude 6:30.
2: Pohodové české rádio.

0: Tohle je Ráj, zpívá Argema v dobrém ránu na Blaníku v pátek 12. června, 2 minuty po 6:30 a tady je už ten včerejší ranní host na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: No a dneska ráno si budu povídat s kouzelníkem na lince, je totiž Pavel Kožíšek, dobré ráno.
3: Ano, hezký dobrý den.
2: Nejenom kouzelník, ale taky zakladatel divadla Kouzel a muzea fantastických iluzí. Nebo už toho máte víc?
3: tohle to mě úplně vytěžuje, já zaplať pámu, mám práci, která je zároveň mým koníčkem, takže mě to strašně baví. Teďkon teda v divadle už začaly nám divadelní prázdniny, takže teď máme trošičku pauzu, máme samozřejmě spoustu letních akcí na různých venkovních festivalech a slavnostech, takže tam se samozřejmě na naše diváky budeme těšit. No a pochopitelně stále si venuju muzeu fantastických iluzí ve Vodičkově ulici, pokud to můžu posluchačům trošku přiblížit, tak je taková interaktivní, troufám si tvrdit, i trošku zábavná expozice, kdy se třeba proměníte v obra, půlka jednoho těla, půlka těla bude na jedné straně lavice, druhá bude na druhé straně lavice, projdete se hlavou u stropu. No zkrátka, tam u nás je možné úplně všechno. Máme tam více jak 150 interaktivních zábavných exponátů, kdy si pořídíte vtipná videa a fotky a hlavně tam spousta optických klamů a hádanek. Všechno to jsou buď originály nebo věrné repliky, většinou z konce 19. století, protože já jsem sběratel právě optických klamů a iluzí. Není to prosím pěkně o kouzlení, s kouzlením to nemá prakticky nic společného, je to o optických iluzích, kde se zkrátka z vás může stát naprosto kdokoliv.
2: No ale kouzlení je přece taky vlastně trošku iluze, není to? Iluze.
3: Ano, tak už staré latinské přísloví, pravý svět chce být klamán, tedy budíš klamán, protože to je právě to nejkrásnější pocit okouzlení a pocit tajemna, co můžeme vlastně prožívat.
2: Jaké kouzlo jste objevil naposledy? Rozšiřujete ještě sbírku kouzel?
3: Určitě, vždycky se samozřejmě snažíme diváky u nás v divadle v Líbeznicích Prahy zase dostat něčím novým, co třeba vidíme někde jinde ve světě, takže samozřejmě se snažíme udržovat trend, aby divák, pokud něco vidí v Las Vegas nebo v asijských státech, kde já jsem třeba 2 roky žil a vystupoval v Japonsku, jsou kouzla velice populární, tak aby to mělo šanci vidět i u nás. No a třeba teď aktuálně v muzeu připravujeme nový exponát, během pár dnů se tam můžete u nás proměnit v pekle, takže určitě, pokud si chcete zažít to, jestli jednou skončíte v pekle, tak se to u nás můžete teď na nečisto vyzkoušet.
2: Jsem úplně jistý, že si to chci zažít, ale možná, pokud to nebolí, tak ano.
3: Ne, určitě to nebolí. U nás je to opravdu všechno o zábavě, takže u nás opravdu ničeho bát nemusíte.
2: A když už vás mám, Pavle, na lince, předpokládám, že i kouzelník jí něco, snídáte?
3: No, samozřejmě. A já to tak střídám. Někdy mám chuť na sladkou a někdy se zase ukloním vajíčka, nebo manželka mě překvapí nějakou zase slanou snídaní, takže určitě já jsem z takové té staré školy, že zkrátka snídaně je gorun zkrátka.
2: V Líbeznicích navíc máte dobrou pekárnu, jsem zjistil.
3: Ano. To máte naprostou pravdu, tam se také chodíme pro pečivo, ano.
2: No a ještě jedna poslední otázka, kterou dávám všem. Nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila?
3: No mě potěšilo, máme nového pejska, Yorkshireského teriéra, protože my jsme pejskařská rodina, no a manželka s ní, je to holčička, s ní chodí na cvičák ke dvou cvičitelkám, no a teďkon byla úplně ze všech nejlepší, takže z toho mám obrovskou radost.
2: Tak je pozdravujte pejska i manželku a ať se vám daří. Díky moc, krásný den a naslyšení.
3: Ano, hezký den a všem posluchačům kouzelní poslech. Děkuju.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: Svět chce být klamán, ale tohle nebyla žádná iluze. To byl Pavel Kožíšek na telefonu. Video záznam najdete opět na mém instagramovém účtu Petra Slíva. Mrkněte se tam, dejte sledovat, ať vám žádný další neuteče. A to byl jeden čaroděj dobroděj a tady je další, ten od Václava Neckáře. Vy jste s Blaníkem, 6 minut po 6:30.

0: life. It's my life a Bon Jovi na Blaníku. Dobré ráno, Rádio Blaník. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička. To říká pranostika k dnešnímu dni. Pár slziček už jsme uronili po tom úvodním zápasu na mistrovství světa. Prostě to Jižní Koreou nějak nevyšlo. Skončilo to 1-2. Jak to bude dál dneska? No, dneska už to bude pro nás teda bez fotbalu, ale jinak to páteční ráno je většinou jasné až polojasné. Na západě přibývá oblačnosti, ten krajní západ už hlásí zataženo. Ranní teploty jsou docela nízké, mezi 5 až 9 stupni Celsia. Na Jizerce dokonce naměřili minus 1. No a co přes den? Většinou oblačno až zataženo. V západní polovině Čech a postupně i na ostatním území oblačno až zataženo. V Čechách bude místy občasný, většinou slabý dešť. Později večer na západě srážky četnější. Morava na tom bude lépe. Tam by se ty přehánky měly objevit jenom místy, jinde jenom ojediněle. A nejvyšší teploty přes den 13 až 18 na Moravě a ve Slezsku až 20.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne. Byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: XXL výprodej v online shop.cz.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Pozor, pozor! Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
11: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Pohodové České rádio.

Čechomora, tady jsme doma, teď jsem si vzpomněl, jak to tady vypadalo, když dorazili do ranního vysílání Franta Černý s Karlem Holasem a rozbalili to tady tak, že skoro nezůstal kámen na kameni. Když trošku zapátráte na YouTube, na našem webu, tak určitě ještě najdete záznam. Čechomor teď slaví 25 let od vydání svého legendárního alba Proměny a my pro vás máme dárek, speciální dárek. Tentokrát budeme pod celý víkend rozdávat vstupenky na koncerty Čechomoru a k tomu přihodíme navíc právě i nové album Proměny. Jmenuje se Proměny pokračování, takže nezapomeňte ladit Blaník i o víkendu. No a teď, pokud ladíte Blaník, a to děláte dobře, uslyšíte Leanne Rimes. Je 6.51, dobré ráno.

0: Ian Rimes dospívává v Dobrém ránu na Blaníku a už pro vás chystáme tu další ranní hodinku, ve které uslyšíte Xyndla X a Olgu Koenigovou. Včera mi byl málo, dneska je mi moc, jak se to stalo. Michala Tučného. Tam, jak celá země vstává. A také Olympiky. Dušku nemít, nic mi nepoví. Protože i po sedmé to na Blaníku bude. Hezky česky. Teď je 6.53. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Rič Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rič Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
4: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
5: Martinov slaví. Přivítej léto na Martinovských slavnostech. V sobotu 13. června s programem pro rodiny a koncerty. Rock'n'roll band Marcela Woodmana, Leona Machálková, Janek Ledecký a další. Martinovské slavnosti Ostrava Martinov. Vstup zdarma. Víc na martinov.ostrava.cz.
6: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
7: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského Černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
8: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Dobré ráno a hezký celý den vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zpočátku jasno, polojasno. Během dne čekejte oblačno, přechodně zataženo a ojedinělé slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 17 až 20 stupňů. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
9: V Uherském Hradišti v ulici Jana Evangelisty Purkyně bourla dvě osobní auta. Místem projedete se sníženou rychlostí jedním pruhem. Bouralo se také na Šumpersku v Mohelnici v Zábřežské ulici, kde se srazilo auto s autobusem. Na místě zasahuje záchranná služba a policie a provoz je tu lehce omezený. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a teď už jsou tu další zprávy, které připravila Monika.
14: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Sněmovna pustila novelu stavebního zákona do dalšího čtení. Havlíčkově Brodě hořelo v průmyslové hale. Čeští fotbalisté na Jižní Koreu nestačili.
17: Blaník.
16: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Novela stavebního zákona je ve třetím kole čtení. Pustili tam nakonec poslanci s tím, že ve druhém čtení předložili asi 130 samostatných pozměňovacích návrhů. Druhé čtení trvalo skoro 13 hodin. Nad všemi pozměňovacími návrhy ještě musí zasednout hospodářský výbor, aby je posoudil. Požár haly s plastovými výrobky a kartony v Havlíčkově Brodě způsobil škodu za 350 milionů. Oheň poškodil halu ve Strojírenské ulici i uskladněný materiál. Hustý černý kouř byl včera vidět zdaleka. Podle starosty neměly hořet nebezpečné chemické látky. Hasiči byli na místě až do rána. Proč hořelo, zatím není jasné. V Bohumíně se zrodil fenomén. Šachy tam pravidelně hraje skoro 300 dětí a zapojené jsou všechny základní i mateřské školy. Kolik je nejmladším hráčům a jak probíhá výuka této královské hry, prozradí mluvčí města Jana Končítková.
11: Dnes už se s figurkami pravidelně potkávají i předškoláci, těm nejmenším aktivním hráčům ještě nebylo 6 let. Výuku zajišťují certifikovaní trenéři přímo ve školách a školkách a celý systém funguje na dobrovolné bázi jako volnočasová nabídka v rámci odpoledního programu.
16: Kroužek děti učí soustředění, trpělivosti a logickému myšlení.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
16: Čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa porážkou. S Jižní Koreou neudrželi vedení a nakonec ní prohráli 1-2. Do vedení poslal český tým kapitán Ladislav Krejčí. Korejci ale velmi brzy srovnali a v 80. minutě stav otočili. Česká reprezentace se do světového šampionátu vrátila po 20 letech. Více dozvíte po 8:30 ve fotbalovém speciálu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
15: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, tak úvodní zápas na mistrovství světa sice skončil porážkou, ale teď už to bude jenom o výhrách. Třeba té účtenkové výhře, o to se pokusíme a vy se pokusíte už za malou chvíli. My se pokusíme někomu z vás proplatit účtenku a vy, pokud jste poslali SMSku, tak se pokusíte poslouchat a být na telefonu. A i dneska nás zajímají vaše stěhovací historky, k tomu se dostaneme pro změnu potom po 8:30. Teď Xindl X a Olga Koenigová, dobré páteční ráno, je 7.

0: Michal Tučný a koukám, jak celá země vstává na Blaníku, no kvůli fotbalu je v tuto chvíli už nejméně půlka země, tak 3 hodiny vzhůru.
1: Petr platí vaše účty.
0: Nás ale teď zajímá ten Michal Tučný a vaše účtenky. A já udělám nejdříve takovou retrospektivu toho, co už jsme proplatili v tomto týdnu. 4 účtenky jsme zatím proplatili. Opravu zahradního traktoru, benzín jsme taky zaplatili, zájezd z Téje Sokol Olomouc, vím, že tam hrála roli nějak Milešovka. Včera jsme propláceli fotbalový dres pro vnučku, která je nadějnou fotbalistkou a dneska to vám ještě neřeknu, ale už je vybráno a už vím, komu budu volat. Takže teď se dozvíte, jestli to nejste náhodou vy, komu se vrátí peníze na účet. Pojďme. Máme vytočeno a někde zvoníme. Není to náhodou u vás? Mrkněte se.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tady je Rádio Blaník a Petr Slíva. Je tam Dáša?
2: Ano, Dagmar.
0: Z Mariánských Lázní?
2: Ano, ano.
0: Vy hodně pečete, co doma?
2: No, obnovila jsem všechny staré chodby. Který
0: a váleček na pečení za 3879 korun, to je ta účtenka, ano, kterou jste přihlásila. To jsou nějaké zděděné formy?
2: No, všechno i keramická taková.
0: Keramická, jako. Jo. A teď jste spokojená, jak to vypadá, jak to peče?
2: Jo.
0: Ano. Asi nejste spokojená úplně s tou cenovkou, co?
2: No, to bylo docela slušné.
0: Tak Dagmar, co teď děláte?
2: No, teď jsem v práci.
0: Jste v práci a posloucháte?
2: Ano.
0: Tak mi to řekněte, kdo rozpíval.
2: Michal Tučný.
0: A je to tak? Tak jste tu obnovu forem a válečku na pečení měla zadarmo. 3879 korun posíláme tak do Mariánských Lázní.
2: Tak to moc děkuju.
0: Tak můžete zase něco obnovit, anebo to utratit za něco úplně jiného, to už necháváme čistě na vás. V každém případě, Dagmar, krásný víkend, zůstaňte nám na lince a ať to peče, naslyšenou.
2: Taky, děkuju moc, mějte se hezky, nashledanou.
1: Petr platí vaše účty.
3: Každé všední ráno na Blaníku.

0: No a to počasí, to páteční ráno je většinou jasné až polojasné ku podivu, ale na západě tam přibývá té oblačnosti. Někde už hlásí i zataženo ranní teploty nízké, pozor na to, mezi 5 až 9 stupni. No a přes den většinou oblačno až zataženo v západní polovině Čech a postupně i na ostatním území oblačno až zataženo. V Čechách bude místy občasný, většinou slabý déšť a později večer na západě ty srážky budou četnější, ale na Moravě a ve Slezsku tam to bude trošku jiné. V té severní polovině se odpoledne místy objeví přeháňky, jinde ojediněle a denní teploty 13 až 18 stupňů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ale až 20 stupňů. A jak to bude o víkendu, o tom už Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Zůstane nám většinou hodně oblačnosti, zejména v noci na zítra čekáme zataženo až oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. K ránu na západě Čech potom ubývání oblačnosti a srážky budou ustávat. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, vítr zůstane mírný jihozápadně a západně 2 až 6 metrů za sekundu, no a přes den by to mělo být, zpočátku bude převažovat velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, během dne už dopoledne vlastně v jihozápadní polovině a k večeru i jinde budou přeháňky ustávat a oblačnost se bude protrhávat. S tím, že nejvyšší teploty zítra už od 19 do 23 stupňů, na jihu Moravy může být až 25 a v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 14 stupňů. V neděli tam už bude většinou polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě místy, jinde jen ojediněle možnost přeháněk. Noční teploty na neděli 12 až 8 stupňů a přes den většinou od 17 do 21, na jihu Moravy opět teplý až 23 stupňů Celsia. Tam trošku bude více silnější vítr, počítáme spíš mírný 3 až 7 metrů za sekundu západní, ale během dne se objeví i nárazy kolem 55 km hodině.
0: Tak říká Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu. No a zatímco dneska máme ten pátý den v týdnu, tak ta písnička, která nás teď čeká, je o tom osmém, který bychom si tak strašně přáli. Tady Olympik a je 4:08.

0: Osmý den na Olympik na Blaníku, teď je tady ten pátý den. Když se stěhuje medvěd, je kolem toho určitě spousta historek. Když se stěhují dva lední medvědi, je jich dvojnásobek logicky. A v brněnské zoo se první týden rozkoukávají dvě nové lední medvědice, které přicestovaly z Dánska. Daří se jim prý dobře, rychle si zvykají a rádi si hrají v bazénu. To popsala i ředitelka Radana Dungelová.
1: Dorazili do brněnské zoo minulý čtvrtek, přepravu opravdu přežili v pohodě a hlavně i ten transfer toho nového jejich působiště proběhl v naprostém klidu. Obě ty samice byly velmi zvědavé, všechno si prohlíželi, všechno si neustále očuchávají, poměrně rychle objevili bazén a docela rádi si v něm hrají.
0: No a pokud se do brněnské zoo vydáte zítra, tak ty dvě nové lední medvědice už tam uvidíte. A propo, když jsme u toho stěhování, medvědice už jsou na místě, ale co vy, máte nějakou historku se stěhováním, s dobrým koncem anebo tipem pro ostatní, pošlete ji SMS-kou na 6318, protože i dneska mezi 8 a 9 hodinou někoho odměním stěhovacím balíčkem od MND s vybavením pro domácnost v hodnotě 3000 korun. Tak posílejte a nás za chvíli čekají krátké zprávy. Radio Blaník.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku. Do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodný program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin. A radši přijďte vlakem. Zastávka je přímo u areálu Vopky. Více na vop.cz.
6: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
7: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Nejen, že mají výplatu vždy včas na účtu, ale pečujeme i o jejich zdraví a energii. Sportem, společným pohybem i podporou zdravého životního stylu. Broze. Společně silnější.
9: Za volantem.
10: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová, máme pro vás aktuální informace z dopravy. Na Vsetínsku na trase Branky Poličná u Dolního dvora havarovalo osobní auto, na místě policie projedete jedním pruhem se sníženou rychlostí. V 6 hodin ráno začaly v Karviné v Husově ulici práce na silnici a ta zůstane zavřená do 6 ráno 14. června. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod, teď jsou tu zprávy.
11: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Banky v květnu poskytly podle Hypomonitoru hypotéky za skoro 53 miliard korun. To o 54% víc než loni. Průměrná úroková sazba vzrostla na 4,67%. Archiv hlavního města Prahy na Chodovci dnes pořádá Den otevřených dveří. Návštěvníci se můžou prohlédnout třeba konzervátorskou dílnu. Akce začíná v 9 a potrvá do 5 odpoledne. V Evropské unii začíná platit migrační a azylový pakt. Ten byl přijatý v květnu 2024. Česko má kvůli ukrajinským uprchlíkům výjimku. Podle Evropské komise má pakt přinést silnou ochranu vnějších hranic. Hokejisté Caroliny jsou už jen krok od zisku Stanley Cupu. Na domácím ledě zvítězili nad Vegas 4-2 a ve finálové sérii NHL se ujali vedení 3-2 na zápasy. Útočník Tomáš Hertl měl jednu asistenci. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: No dobré ráno, dobré páteční ráno s datem 12. června, zejména všem Toničkám a Táňám, které mají dneska svátek. Nechcete náhodou balíček od M&D? A neměli jste náhodou někdy v životě nějaké stěhování? Já si myslím, že každý se někdy v životě někam stěhoval. Tak nám napište nějakou historku s vaším stěhováním a pošlete ji na 6318. V příští hodině mezi 8 a 9 se bude zase odměňovat a samozřejmě ta výzva neplatí jenom pro Táničky a Antonie. A nás za chvíli čeká jeden návrat. Návrat do středy, protože tady opět byl Pepův parťák, nebo v tomto případě parťáci. Za 2 minuty bude půl osmé.

0: Divokej byla, vstávej na Blaníku a část téhleté početné partičky tady byla ve středu. Jmenovitě frontman Vašek Bláha a Roman Procházka. Tě byly parťáky Pepy Černého a povídalo se o ledasčem. A došlo i na jejich aktuální turné k oslavě 28 let kapely. Většinou prý hrají tak 2 hodinky.
1: Podle toho, jak to jde, myslím si, že tak 2 hodinky, 1 hodinu 3/4 až 2 hodinky. Tak jako já si myslím, že občas lidi jsou unavený, když se hraje třeba, všim jsem se, když se hraje v neděli, že ty lidi třeba už jsou unavený, tak my hrajeme o chvilku míň. Když pátek a jsou natěšený, tak i my jsme jako nabitější, tak hrajeme zase o chvilku díl, takže jako ještě, myslím si, že jsme už ve stádiu, že to dokážeme tak nějak jako prostě přizpůsobit tomu tý situaci, no.
0: Tak chcete-li si pořádně užít Divokýho Billa, jděte na koncert v pátek, pokud nechcete strávit moc času, tak na koncertu, tak jděte třeba v neděli. Celé středeční povídání můžete nejenom slyšet, ale taky vidět na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanálu. A tohle už jsou Goombay Dance Band na Sun of Jamaica. Na Blaníku 3 minuty po 7:30 a o tom sluníčku bude řeč už za chvíli.

0: Terza Kendlová a jméno na Blaníku, ta jména už padla. Já je klidně ještě jednou zopakuju. Antonie a Táni mají dneska svátek.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Pátek s datem 12. června. To dnešní ráno je většinou jasné až polojasné, ale té oblačnosti začíná přibývat zatím hlavně teda na západě. Ty teploty se pohybují mezi 5 až 9 stupni, takže jsou docela nízké. Přes den už nás čeká v západní polovině Čech a postupně i na ostatním území oblačno až zataženo. V Čechách bude místy občasný, většinou slabý déšť, později večer na západě budou ty srážky četnější. Na Moravě a ve Slezsku tam to bude lepší, protože v severní polovině se odpoledne přehánky objeví jenom místy, jinde ojediněle. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku tam to bude až 20 stupňů. A co takhle někam ještě do většího tepla? A někam, kde není moc lidí, ale je tam krásná příroda. Už jste byli v Albánii? Na teploměru až 31 stupňů, voda má teď 23. A jste z Brna? Tak to se tam dostanete co by dub. S cestovní kanceláří Blue Style můžete odletět z Brna už 16. června. Skvělou volbou je hotel Savotel. 8 dní, 7 nocí s all inclusive pořídíte už od 10 990 korun za osobu. Barevnou architekturou, živými kavárnami a moderní atmosférou překvapí Tirana, hlavní město Albánie nebo pobřeží kolem Drače. To zase láká na promenády a restaurace. Místní kuchyně navíc spojuje balkánské a středomořské chutě od čerstvých ryb až po grilované speciality. A ještě jeden důvod, proč se rezervací dovolené neotálet. Do 14. června získáte na zájezdy do Albánie, Egypta i Bulharska slevu 2000 korun. Cestovat přitom můžete kdykoliv až do konce října. Stačí si jenom vybrat termín, který vám vyhovuje nejvíc.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
16: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
17: www.projektantbudoucnosti.cz.
18: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
19: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
21: Slyším, Tatart nákupy?
20: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
21: To je mazec.
20: Tatart, opravdový elektrospecialista.
22: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
23: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
24: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Týden má jenom 7 dní, třeba i tuhle písničku vám dneska zaspívá Janek Ledecký naživo, ale postupně.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: I to letošní léto bude plné letních koncertů Rádia Blaník. To je hodně populární záležitost a náměstí ve městech praskají obvykle ve švech. A i letos vám ty hvězdy převezeme až pod nos. Jenom co odvysílám, tak sedám do auta a jedu směr Havířov, kde tu letošní sérii odstartujeme o 16:30 odpoledne na náměstí Republiky. Náš tým, který staví pódium a všechno ostatní už je na místě, v závěsu za mnou pojede právě i Janek Ledecký s kapelou, Olga Lounová, Petr Kolář a naše blanická kapela. Všechny vám je přivezeme. A letos pro vás navíc máme i speciální dárek z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun ruku. Tak se pro ní stavte. Těším se na vás dneska o 16:30 odpoledne v Havířově.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Jediný, co chci, a jelen na Blaníku chvilku před 8 hodinou. A co po 8? No je pátek, čeká nás šťastná hodinka se speciálním výběrem písniček. Čeká vás třeba tahle. Dáme si Františka od Boty. František udělal všechno, co mu řekla. A o jednu dobrou náladovku se postará i Petr Kotwald. Hezky česky to bude i v dnešní šťastné hodince na Blaníku. Teď je 7.54.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
4: Dny Karviné se blíží.
5: 12. a 13. června roztančí park Boženy Němcové kapely jako Divoký Bill, Olympic, Vesna nebo Ben Cristoval. Těšte se taky na unikátní show Janáčkovy filharmonie z DJ Lova. Chybět nebude ani obří zóna pro děti. Vstup je zdarma, tak doraste slavit s námi. 12. a 13. června v Karviné.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Cristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
8: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Blaník. Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít ráno a dopoledne jasno, polojasno. Postupně čekejte oblačno, přechodně zataženo a občasné slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 17 až 20 stupňů, na horách naměříme kolem 14. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
11: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
10: Na Vsetínsku na trase Branky Poličná u Dolního dvora havarovalo osobní auto. Na místě policie projedete jedním pruhem s menším zdržením. V Karviné v Husově ulici začaly dnes ráno stavební práce a silnice zůstane zavřená až do neděle 6 ráno. Pozor dejte na Přerovsku v Hranicích v Jungmanově ulici, kde je silnice úplně zavřená kvůli opravám chodníku a to potrvá až do konce srpna, tak s tím počítejte. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Obrana chce pořídit nová kolová bojová vozidla. Dechovky ovládnou Kolín. Jihlava hostí Evropskou ligu volejbalistů.
13: Blaník.
12: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Rezort obrany připravuje další velkou zakázku. Půjde o přezbrojení střední brigády, která by měla dostat nová kolová bojová vozidla pěchoty. Potvrdil to ministr obrany Jaromír Zuna. Armáda chce nahradit stávající obrněnce Pandur, které už podle ní nevyhovují aktuálním potřebám. Při cestování s dětmi se rodiče i prarodiče dopouštějí řady chyb. Často používají nevyhovující autosedačky, děti poutají špatně a v některých případech vůbec. Problémem je také používání starých autosedaček, jak vysvětluje metodička dopravní výchovy týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná.
13: Všechno má svou životnost, to znamená, když si představíme v létě, kdy v autě je rázem 70-80 stupňů, v zimě necháváme autosedačky vymrznout do minusových hodnot, tak jsou to vlastně všechno věci, které unavují ten materiál, unavují ten plast, polystyren. A druhý problém, který sledujeme, tak je pořizování autosedaček z druhé ruky.
12: Někdy může být po dopravní nehodě třeba poškozená, ale na první pohled to na ní nemusí být vidět. V Kolíně dnes začíná 61. ročník tradičního festivalu dechové hudby Kmochův Kolín. Akce potrvá až do neděle, pořadatelé počítají s účastí 20 mažoretkových a tanečních skupin a skoro 30 malých i velkých dechových orchestrů. A to nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Čeští volejbalisté dnes v evropské lize hostí v Jihlavě Bosnu a Hercegovinu. Ve třetím utkání budou hájit neporazitelnost v soutěži. Budou mít přitom už k dispozici nahrávače Luboše Bartuňka, který na prvním miniturnaji před týdnem v Maďarsku chyběl. Utkání začne v horácké aréně v 6 večer a v neděli bude dalším soupeřem Dánsko. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.
1: Šťastná hodinka
11: na Rádiu Blaník.
0: Tak je to tady den velkého juchu, jak by řekla kolegyně Ivalecká. Je tady pátek, ten pátek má datum 12. června a v pátek mezi 8. a 9. hodinou nás pravidelně čeká šťastná hodinka se speciálním hudebním výběrem dobronáladových písniček. A nejinak je tomu i dneska a k tomu přidáme ty vaše stěhovací historky, protože i dneska někoho z vás odměním. Ať se to dobře poslouchá, dobré ráno, je 8.

0: Bukty a František na Blaníku. Každý se v životě přinejmenším jednou stěhoval a kolem stěhování je spousta zábavných historek anebo příběhů, na které se nezapomíná.
1: Radio Blaník vám přináší
2: příběhy s dobrým koncem.
0: Ano, naštěstí mají většinou dobrý konec a po letech se nad nimi ještě pobavíme a někoho opět odměníme. Dárkovým balíčkem od MND, ve kterém najdete speciální stěhovací sadu i dárky do nového domova, to celé v hodnotě 3000 korun. Včera jsme takhle odměnili Tondu, který se kvůli nedorozumění nejdříve odstěhoval s celou rodinou z bytu ke tchýni, aby se tam další den zase nastěhoval zpátky. Majitel bytu totiž SMS-ku s informací o prodloužení smlouvy poslal omylem někomu jinému.
3: Nebylo to úplně příjemné, co vám budu povídat. Bylo to celý den prostě, celý tak den. Já fakt nervy, protože jsme měli velkou sedačku. Ale což bylo to, ale my jsme potom, když jsme se stěhovali zpátky, protože jsme samozřejmě o ten byt nechtěli přijít a pak to zase dostat nahoru, no. To bylo hrozný.
0: Tak Tondu jsme odměnili včera a dneska, jak jsem říkal, budeme taky odměňovat. Dokonce už dorazily první SMSky. Stěhovací příhoda. Když jsem se po rozvodu stěhovala do jiného bytu, tak když už jsme měli většinu přestěhováno a jeli jsme výtahem, spadly mi klíče od bytu do výtahové šachty. Prostě klasika. Děkuju. A nebo naposledy jsem se stěhovala před 9 lety a v 9. měsíci těhotenství z města na vesnici. První večer po všem tom tahání krabic a zakopávání o vlastní břicho jsem si došla do místní hospůdky na pivko. Místní se smáli, že to bude předporodní. Za 12 hodin se nám v porodnici narodil syn už s novou adresou. Jo, ze stěhovacích historek by se dala napsat celá kniha. Tak nám je pište na 603 118 118.
2: Příběhy s dobrým koncem.
1: Na Rádiu Blaník.
4: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Ricky Poveri a Sara Perke, ti amo na Blaníku.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Pátek, víkend před námi, jaký ten pátek bude? V západní polovině Čech a postupně i na ostatním území oblačno až polojasno, v Čechách bude místy občasný, většinou slabý déšť, později večer na západě budou ty srážky četnější, ale východ republiky Morava a Slezsko na tom budou lépe, v severní polovině odpoledne přehánky jenom místy, jinde ojediněle, nejvyšší teploty mezi 13 až 18 stupni a na Moravě a ve Slezsku tam to bude až 20. A co ten víkend? O tom už Štefan Hančák z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Zůstane nám většinou hodně oblačnosti, zejména v noci na zítra čekáme zataženou až oblačnost občasným deštěm nebo přeháňkami. Kránu na západě Čech potom ubývání oblačnosti a srážky budou ustávat. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, vítr zůstane mírný jihozápadní a západní 2 až 6 metrů sekundu, no a přes den by to mělo být zpočátku, bude převažovat velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne už dopoledne vlastně v jihozápadní polovině a k večeru i jinde budou přeháňky ustávat a oblačnost se bude protrhávat. S tím, že nejvyšší teploty zítra už od 19 do 23 stupňů, na jihu Moravy může být až 25 a v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 14 stupňů. V neděli tam už bude většinou polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě místy, jinde jen ojediněle možnost přeháněk. Noční teploty na neděli 12 až 8 stupňů a přes den většinou od 17 do 21, na jihu Moravy opět teplý až 23 stupňů Celsia. Tam trošku bude více silnější vítr, počítáme spíš mírný 3 až 7 metrů za sekundu západní, ale během dne se objeví i nárazy kolem 55 km hodině.
0: Říká Štefan Hančák z Českého hydrometeorologického ústavu. Jestli to tak bude, tak to je ve hvězdách. Je to...

0: Jevtahu a Petr Kotwald ve šťastné hodince na Blaníku. Když fotíte, máte rozmazané fotky, křivý horizont a na každém druhém snímku vlastní palec, tak gratuluju, možná jste promarnili životní šanci. Islandské aerolinky Icelandair totiž hledali nejhoršího fotografa na světě a ten zájem byl obrovský, přihlásilo se přes 127 tisíc lidí ze 178 zemí světa. A vítězkou se stala jedna Pařížanka, protože její fotografie byly rozmazané, špatně komponované, často se do nich připletly části rukou nebo prstů a právě to porotu přesvědčilo, že našla ideální kandidátku. Ta odměna není symbolická. Za 10denní cestu po Islandu a fotografování tamní krajiny dostane 50 tisíc dolarů, to znamená více než 1 000 000 korun. A smyslem celé té kampaně je dokázat, že Island je natolik fotogenická země, že i ten nejméně talentovaný fotograf z ní přiveze krásné snímky. Tak je vidět, že Islanděné mají smysl pro humor. Za chvíli už krátké zprávy, je 8.21.
1: Víc nebo míň?
2: Typněte si a vyhrajte poukaz na záhon. Vyvýšený záhon.
1: Máme pro vás poukaz na 5 000 korun.
2: A k tomu slevu v Můj Karoten.cz pro všechny.
1: Víc nebo míň?
2: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Vyvýšené záhony, které postavíte raz, dva. Pevné a stabilní PVC, kvalitní a bez nátěrů. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
2: Se s rokem sešel.
1: A jsou tady opět letní koncerty Rádia Blaník.
2: Jedeme za vámi.
1: A začínáme v Havířově.
2: V pátek 12. června.
1: Dorazí i Janek Ledecký.
2: Olga Lunová.
1: Petr Kolář.

0: Těšíme se na vás odpoledne o 16:30 na náměstí Republiky.
1: A vstupné se samozřejmě neplatí.
0: Tak přijďte 12. června do Havířova.
1: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
0: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodný program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin. A radši přijďte vlakem. Zastávka je přímo u areálu Vopky. Více na vop.cz.
3: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
4: Stavebniny Janík.
3: S námi to zvládnete.
5: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
6: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: 25% na náplně nad 1000 korun.
1: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
0: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
1: Tak mrkněte na
2: tisku.cz. Náplně hned.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: firmanazážitky.cz.
6: Inspirující prostředí.
7: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
6: A šéf, se kterým je radost pracovat.
7: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
6: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
7: Jednoduše, rychle a přehledně.
6: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
7: Bezva práce.
8: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
9: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
8: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
10: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
6: Na pláži u moře,
7: ve stínu Eiffelovky,
6: anebo na dovolené v Tatrách.
7: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
6: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Blaník za volantem.
11: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Na Vsetínsku na trase Branky Poličná u Dolního dvora havarovalo osobní auto pod dozorem policie. Tu projedete jedním pruhem. V Karviné v Husově ulici začaly dnes v 6 hodin ráno práce na silnici a ta zůstane zavřená až do neděle 6 ráno, tak s tím počítejte. Tolik dopravní servis, přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Jsou tu zprávy.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
6: Rádio Blaník. Zprávy.
12: Rádio Blaník.
13: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Inspekce silniční dopravy varovala před podvodnými SMS-kami vyzývající k platbě pokuty. Týkala se údajného překročení rychlosti lhůtou, která měla vypršet o půlnoci. Zpráva chodila jménem dopravní inspekce anebo policie. Na ministerstvo práce by se měla přesunout od července desítka pracovníků. Týkat se to bude těch, kteří se v úřadu vlády věnují agendě Romů a postižených. Zastupitelstvo Třebíče dnes přes kritiku opozice schválilo prodej bývalého podnikatelského inkubátoru Nad zámkem. Budovu získá společnost Mifre CLT. Sadská na Nymbursku dokončila hlavní část obnovy barokní kaple Panny Marie Bolestné. Ta už byla v havarijním stavu. Po ošetření vnitřního vybavení chce město využívat pro pořádání koncertů anebo svadeb. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
6: Šťastná hodinka
12: na Rádiu Blaník.
14: A na Blaníku pokračuje dnešní páteční šťastná hodinka s dobronáladovými písničkami, speciální výběr našeho hudebního dramaturga Dušana Kotory, čímž ho zdravím. Za 2 minuty bude 8:30 a vrhneme se zase na ty vaše stěhovací historky.
6: Pohodové české rádio.

0: Před dvěma týdny vám zpíval živě na Blanickém konopiště. To byl Dalibor Janda v dnešním Dobrém ránu na Blaníku ve Šťastné hodince.
1: Šťastná hodinka
2: na rádiu Blaník.
0: Tak pojďte, dáme řeč třeba o těch vašich stěhovacích SMS-kách, protože, jak jsem říkal, ze stěhovacích historek by se dala napsat kniha. My je odměňujeme a odměňovat budeme i v této hodině. Tak kdo nám ještě napsal? Je mi 70, stěhovala jsem se jenom jednou, a to ve 20, z přízemí do prvního patra v rodinném domku, kam mě přivezli z porodnice. Včera jsme měli s manželem zlatou svatbu. Gratuluju, zdraví manžela. V pondělí jsem odjel z Jeseníku na týden do školy ve Vidnavě. Na cestu jsem dostal lístek s adresou, kde budu bydlet. Po příjezdu do Olomouce jsem hledal svůj nový domov. Připadal jsem si jako dědeček, co má hezkou paní a brečí, že zapomněl, kde bydlí. Píše Láďa. Děkujeme, Láďo. Ještě přihodím jednu SMSku. Dobrý den. Právě se stěhuji po 9. Je to peklo. Doufám, že naposledy. Jinak při minulém stěhování jsme zapomněli půlku krabic před barákem na ulici a světe div se, nic se nám nestratilo. No zaplať pámbu, píše Eva Černá. Evo, děkujeme i za tuhletu SMSku. Tak koho dneska odměníme? Tak my dáme teď s naší komisí hlavy dohromady a po 9:15 se na to vrhneme. Teďka Báťa a Coloredo. Dobré ráno.

0: Cyndi Lauper na Blaníku, tolik adrenalinu už ve 4 hodiny ráno a potom studená sprcha. O obojím nám teď řekne Monika Holubová.
1: Fandíme naši. Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
2: Hezké ráno, vstup českým fotbalistům do mistrovství světa v Mexiku nevyšel. Na úvod turnaje prohráli 1-2 s Jižní Koreou a jedinou českou branku vstřel v 59. minutě Ladislav Krejčí. Češi ale vedení neudrželi a Korejci mezitím stav otočili. Trenér Miroslav Koubek překvapil a do základní sestavy zařadil i beka Jaroslava Zeleného a Alexandra Sojku. Plzeňský záložník si tak připsal premiérový soutěžní start za reprezentační Ačko. V druhém zápase na turnaji se český tým utká příští čtvrtek v Atlantě s Jihoafrickou republikou, která na úvod podlehla Mexiku. Základní část pak uzavřou s domácím výběrem, tedy s Mexikem. Do vyřazovací fáze projdou první dvě mužstva z každé skupiny a doplně osmička nejlepších týmů z třetích míst. Největším favoritem fotbalového šampionátu jsou podle bookmakerů Španělé. Dále to Francie a třetí Anglie. Jak je na tom český tým, to už dodává mluvčí Fortuny Petr Schrein.
3: Až tým mezi ty úplně největší favority nepatří, to ale vypadá dobře, je eventuální postup ze skupiny, popisuje ji kurz 1,3:1. Kdo bude nejlepší střelec turnaje, to je vždy velké téma. Naši bookmakeri v tuto chvíli dávají největší šance Francouzi Mbappému, ten nabízí kurz 6,5:1, Angličan Kane a třetí v tom pomyslném žebříčku je legenda argentinská Lionel Messi.
2: A ještě přidám dnešní program, od 9 večer hraje s Bosnou a Hercegovinou. Tolik fotbalový speciál, další uslyšíte před půl druhou.
1: Fandíme naše.
4: Mistrovství světa ve fotbale
1: na Rádiu Blaník.
5: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
11: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
13: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Billa Camembert v Billa Klubu za 19,90. Billa. To dobré začíná u nás.
15: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
16: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Pohodové České rádio.

0: Co bude pak? A Krištof na Blaníku, no co bude pak? No pak se budou odměňovat ty dnešní stěhovací historky.
1: Radio Blaník vám přináší příběhy s dobrým koncem.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaníka, Petr Slíva, můžu vědět jenom vaše křestní jméno?
2: Martina.
0: Martino, já totiž to vaše jméno nedorazilo k té SMSce, vy jste nám posílala tu stěhovací SMSku s tím porodem, je to tak?
2: Jo, já jsem jistila z auta, takže nebyla úplně gramaticky krásná a podpis mi někam odskočil, ale posílala jsem ji.
0: Všechno je krásné, já to jenom připomenu, vy jste se naposledy stěhovala před 9 lety v 9. měsíci těhotenství, neustále jste zakopávala obřicho při tom stěhování, pak jste si dala pivko a skončilo to teda nakonec porodem. Já doufám, že šťastným porodem.
2: Naprosto šťastným. Kloučkovi už je dneska 9 a je pořád na stejné adrese, ale je fakt, že jí získal, my jsme dostali adresu do občanek asi 3 dny před jeho narozením.
0: Kde je ta adresa, v kterém městě nebo vesnici?
2: No, to na mapě budete těžko hledat. U Hřínovice, u Jihlavy, u Brtnice, je to vesnička o 86 obyvatelích.
0: No, mně stačí, že je to někde u Jihlavy.
2: Jo? Je to u Jihlavy, je to tak.
0: Tak víte co, Martino, my vás odměníme tím dárkovým balíčkem od MND. Kdyby zase přišlo nějaké stěhování, jsou tam speciální stěhovací sady, je tam dárek, který využijete už teď, to celé v hodnotě 3000 korun. Šťastnou cestu vám přeju, protože slyším, že někam jedete, je to tak?
2: Teď jsem si přizastavila, ale jedu do Teplic.
0: Výborně, zůstaňte mi ještě na lince a krásný den a víkend. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a já k tomu dodám, že stěhování představuje pro spousty lidí stres a náklady navíc v MND, proto přicházejí z další soutěží, kde můžete hrát každý týden o 15 000 korun na stěhování. Výhru můžete využít například na službě stěhovací firmy, novou výmalbu anebo nové vybavení domácnosti. Pro zapojení do soutěže stačí jít na web mnd.cz/stěhování a zanechat na sebe kontakt.
1: Příběhy s dobrým koncem. Na Rádiu
3: Blaník. Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Rajžer Olamur na Blaníku na konci dnešní šťastné hodinky, na konci dnešního dobrého rána, ale před začátkem tajemného roku, po kterém budeme pátrat po 9. hodině. A připomínat nám jej bude třeba tahle písnička od Kaťáku. Nebo tahle od Karla Zicha. Ještě jednoho Karla pro vás budu mít, toho nejslavnějšího. Všechno jsou to písničky, které jste poprvé mohli slyšet právě v tajemném roce. Tak více s vašimi tipy a vzpomínkami po 9. Teď je 8.53. Radio Blaník.
1: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
4: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
5: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
6: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
7: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
6: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
8: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
9: Festival v ulicích Art and Life. Hudebníci, akrobati a performeři z 16 zemí světa. Fantasy svět plný bublin. Obří dračice Josefin, hadí žena a akrobacie na tyči. Tančírna pod hvězdami i fire show. Festival v ulicích. Festival na hlavní třídě v Ostravě Porubě. 26. a 27. června. Vstup zdarma.
1: Radio Blaník. Počasí. Radio Blaník.
10: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zpočátku jasno, polojasno, postupně oblačno, přechodně zataženo, ojediněle přehánky a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 17 až 20 stupňů. Na horách naměříme kolem 14. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
10: Ve Frýdku Místku v Bruzovské ulici bouralo osobní auto s nákladním, počítejte tam s menším zdržením. Popojíždět v koloně budete také jedním pruhem na Vsetínsku na trase Branky Poličná u Dolního dvora, kde havarovalo osobní vozidlo a od dnešních 6 hodin ráno je zavřená Husova ulice v Karviné, kde začaly práce a ty potrvají až do neděle 6 ráno, tak s tím počítejte. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
15: Změna emisních povolenek úsporu podle Havlíčka nepřinese. Rezort školství chystá změny u asistentů pedagogů. V Brně už prorazili třetí tramvajový tunel.
16: Blaník.
15: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Úprava připravovaného systému emisních povolenek nezabrání zdražování energií a pohonných hmot. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka tak jde spíš jen o kosmetické změny. Vládní koalice proto žádá zrušení povolenek. Analytici upozornili, že průměrná domácnost si za energie a paliva připlatí tisíce korun ročně. Revize by ale měla extrémním cenovým výkyvům zabránit. Novela školského zákona by mohla přinést změnu ve financování asistentů pedagoga. U těch na základních školách by to mohlo být ze státního rozpočtu podle počtu dětí, žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako nyní. Ministerstvo školství chce, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. Tunel pro novou tramvajovou trať na brněnské Kamechy je proražený. Po 115 dnech skončila nejnáročnější část stavby, která má nové sídliště propojit s centrem města. Jak náročná ražba byla, přiblíží mluvčí dopravního podniku Brna Hana Tomaštíková.
12: Dosavadní ražba tunelu si vyžádala nasazení 15 techniků a 40 razíčů v nepřetržitém provozu. Ražba proběhla prostřednictvím 105 řízených ostřelů, na které jsme spotřebovali celkově 4700 kg trhaviny.
15: Tramvaje by se měly po nové půl druhého kilometru dlouhé trati rozjet za rok a půl. Spojené státy chtějí omezit své síly v Evropě. Počítají s tím, že o třetinu stáhnou stíhací letouny F-16 a F-15E. Ty poskytují Severoatlantické alianci pro Evropu. USA to tvrdí s odkazem na dokument New York Times. Změny se dotknou i nasazení námořních sil. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
16: na Rádiu Blaník.
0: Tak se do toho dáme, ještě jeden tajemný rok tohoto týdne si dáme společně s vámi a s vašimi tipy a vzpomínkami, na které čekám opět na telefonu 800 109 109, případně je posílejte SMS-kou na 600 318 118. První hudební nápovědy jsou připraveny a ta první slovní už za chvíli.

0: Ma Baker a Bonnie M a hudební vzpomínka na Tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: To je ten rok, po kterém dneska pátráme a tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Eva. Já bych chtěla tipnout 2008 rok.
0: 2008, podle čeho, Evo?
3: No, podle písničky.
0: A které?
3: No, Hlupák Váha.
0: 2008, no dobře, tak jo, já píšu rok 2008. Co jste dělala v roce 2008?
3: 2008 už jsem měla po mateřský a už jsem makala jak čert.
0: Tak vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
3: Zdravíme a chtěla bych pozdravit Sabinu, spolupracovnici.
0: Vyřizujeme. Hezký den.
3: Hezký den.
0: Pojďme na SMSky. Dobrý den, dnes je to jasné, hledáme rok 1977. Je to rok, kdy jsem se narodil a mě bude... A mě bude letos 77, píše Miluše. No, tak uvidíme. Čauky, Hlupák Váha, píšu hned, že je to rok 77, zdraví Marie z Černošic, díky. A píše taky Josef a typuje rok 1977. Tak ten první typ byl 2008, to znamená, že ty nůžky jsou dneska docela slušně roztaženy. Tak pojďme teda na první slovní nápovědu, třeba v tom udělá pořádek. V tajemném roce se na televizních obrazovkách objevil jeden nový dětský pořad a tohle byla jeho znělka.

0: neminula. Štěpánka Haničincová, Josef Dvořák, Jitka Molavcová, taky Jiří Lábus, Ondřej Havelka, Ladislav Gerendáš, Pavel Zedníček a tak dále a tak dále. V tajemném roce totiž začíná série malých televizních kabaretů.
1: Ano, velmi, velmi výborně, ovšem kabaret, když je komik, a když je komik, tak je co? Kabaret.
2: To je pravda. A když je zpěvačka, kabaret je, když je zpěvačka, a když je komik.
3: Taky pravda, ale taky, když jsou diváci, prosím.
1: Samozřejmě. No a opatři diváky, pro mě je to nejjednodušší.
0: Malé televizní kabarety a připomínka tajemného roku, a teď je to na vás. Volejte 800 109 109 a pište na 600 318 118, ve kterém roce se nacházíme. A tady je další hudební nápověda. Karel Zejcha, Máš chuť majoránky.

0: Boogie.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Malý televizní kabaret, to je taky vzpomínka na tajemný rok, protože tahle ta série malých televizních kabaretů se objevila na obrazovkách právě v tajemném roce. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jana. Já, jak jsem uslyšela Katapult, tak jsem si vzpomněla na událost, kde mi bylo přesně 18 let.
0: Ano.
2: Byla jsem prvně jako vedoucí v táboře s dětmi.
0: Aha.
2: Jeli jsme do Jindřichova Hradce a z okna, čekali jsme na autobus a z okna jednoho domu hráli kaťáci. A my jsme se tak do toho zaposlouchali, pak jsme zjistili, že autobus jede odjinud a já jsem dělala, že jsme tam zapomněli jednu holčinu.
0: Yeah.
2: Dělala jsem to až teprve, když jsme vylezli u tábora, že nám jedna chybí.
0: Dopadlo to dobře, našli jste ji.
2: Jsem celá zelená, jela stopem zpátky do Jindřichova Hradce
0: no.
2: A ona tam stále stála pod tím oknem a poslouchala kaťáky.
0: Hráli pořád do kolečka. Ale vy jste mi neřekla ten rok?
2: Takže podle mě to bude rok 77.
0: Děkuju za výživnou historku, mějte se krásně, nashledanou. Ahoj Peťulko, podle ukázek zkusím rok 1977, to jsem ještě nebyla na světě. Zdraví Iveta z Pivína a přeje hezký den i víkend. Iveto, vám taky a děkuju, to už jsou SMSky teda. Zdravím na Blaník, dnes jde o rok 1977, neváhal jsem ani minutu, Karel z Čarnovic píše, taky píše Libuše z Vyžlovky a typuje rok 1976, to si tady hned zapisuju. 76, ten tady ještě nemám a rok 77 podle písničky Jdi za štěstím typuje Iva z Prostějova, která zároveň zdraví dceru Adélku, která má dneska narozeniny krásné 33. Tak taky gratulujeme a děkuji za tip. No Karla Gotta Jdi za štěstím, to je písnička, kterou si dáme teď a vy mezi tím můžete volat a psát, co? Víte, ve kterém roce se nacházíme?
1: Našli jste rok vašeho života?
3: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Tři mistrové svého oboru se sešli v téhle písničce. Karel Svoboda jako autor hudby, Zdeněk Borovec jako autor textu a Karel Gott.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Tahle ta příhodná konstelace nastala v tajemném roce. Ve stejném roce, kdy jste mohli poprvé vidět malý televizní kabaret v televizi. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Markéta. Podle malého televizního kabaretu typuju rok 1977.
0: Sedmička, já je zbožňoval teda ty malé televizní kabarety, nevím jak vy.
3: No, já už jsem byla téměř dospělá, ale pak se na to koukali děti, když jsem je měla.
0: Takže v té době už jste byla dospělá a čekala rodinu.
3: Seznámila jsem se s manželem a za rok jsem si ho vzala v 78.
0: Tak vám moc děkuju, Markéto, mějte se krásně, nashledanou.
3: Mějte se, nashledanou.
0: No a píše taky Monika z Prahy, krásný den, Blaníčku, je to rok 1977, měla jsem 2 roky a narodila se moje sestra. Moniko, díky. Potom tady mám Šárku z Berouna, milý Blaníčku, rok 77, super písně, hezký pátek a víkend, díky. Roman z Vodárny, ahoj Blaníčku, myslím si, že je to rok 77 a Zdeňka Kněževes, rok 77. Tak děkuju, dělám další čárky, 800 109 109, tam můžete svůj tip přidat i vy, prostě tam zavolejte, já to zvednu a popovídáme si, anebo to dejte do SMSky a pošlete na 600 318 118. Další nápověda za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na Rádiu Blaník. Rok se s rokem sešel.
2: A jsou tady opět letní koncerty Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi.
2: A začínáme v Havířově.
1: Pátek 12. června.
2: Dorazí i Janek Ledecký.
4: Patříme k sobě ty a já.
1: Olga Lunová.
2: Petr Kolář.

0: Těšíme se na vás odpoledne o 16:30 na náměstí Republiky.
1: A vstupné se samozřejmě neplatí.
0: Tak přijďte 12. června do Havířova.
1: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
0: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Na jedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
6: Od 11. do 14. června v Fórum Nová Karolina, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodný program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin a radši přijďte vlakem. Zastávka je přímo u areálu Vopky. Více na vop.cz.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
11: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
12: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
1: České rádio.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.

0: We Will Rock You, News of the World, tak se jmenuje album, pro které kytarista skupiny Queen Brian May napsal tuhle písničku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Která na singlu vyšla právě v tajemném roce. V tajemném roce jste taky poprvé mohli slyšet písničku od Katapultu Hlupák Váha. Novinku měl taky Karel Zich, Máš chuť majoránky, nebo Karel Gott, Jdi za štěstím. A taky jste poprvé mohli vidět malé televizní kabarety. Další nápověda už za chvilku, teď vaše tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Honza z Liberce, já vás zdravím, dobrý den.
0: Já vás taky.
3: Tak ten tajemný rok je 1977.
0: Říkáte, a podle čeho? Proč si to myslíte?
3: Protože My Baker od skupiny Bonnie M, která přes chvíli hrála, byla vydaná jako druhý single z jejich druhého alba a bylo to právě v roce 1977.
0: Teda vy jste encyklopedie.
3: Bylo mi 12 let.
0: A miloval jste Bonnie M?
3: No tak já ji mám rád dodnes. Já mám rád tuhletu karibsko-diskotékovou hudbu, která vlastně byla na nejvyšším vrcholu v těch 70. a na přelomu 70. 80. let, takže mám je rád dodnes.
0: Tak vám moc děkuju za tip, mějte se krásně, nashledanou.
3: Taky, mějte se hezky, nashledanou.
0: A tady je slušná záplava SMSek, tak některé z nich, je to rok 77, rok mládí, diskoték a malin nezralých, Miloš ze Zruče nad Sázavou píše. Milý Blaníčku, typujeme rok 1977, některé z nás byly čerstvě narozené, krásný pátek přejí dámy v modrém, už se těšíme, až si v jednu s Ivou zařvem, no, na to se těšíme všichni. A ahoj, Péťo, je to rok 1977, bylo mi asi 17 let a ráda moc vzpomínám. Byla to moc krásná léta, hezký den, píše Lenka. Lenko, moc děkujeme i za vaši SMSku a pojďme teda na tu druhou slovní nápovědu. Vůně kolínské, květinované košile, obtažené kalhoty, dole rozšířené boty, teda kalhoty obtažené a dole rozšířené a boty s vysokými podpatky, disco, hudba, Bee Gees, taneční parket, jen a jen pro sebe a svou dívku. Taková byla představa Tonyho o správně prožité sobotní noci. A toho Tonyho si zahrál John Travolta v Horečce sobotní noci.
4: Jseš postavy stejně dobré jako na parkety.
5: Byl jsi fakt skvělej.
6: Pěkně jsme to tam vybíjeli v italském stylu.
0: Tak, John Travolta, Horečka sobotní noci a světová premiéra tohoto ikonického slavného hudebního filmu 16. prosince tajemného roku. 800-109-109 sem brnkněte, pokud tušíte, ve kterém roce se nacházíme, nebo to napište na 600-318-118. Říkal jsem, že v tom filmu se objevila hudba skupiny Bee Gees, tak mimo jiné tam byla právě i tahle ta písnička Staying Alive.

0: Hudební připomínka tajemného roku Meky Žbírka a Zažni.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Jsme téměř na konci a tohle jsou vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, volá Vladimír z Vrchlabí.
0: Vladimíre, jaký máte tip?
3: Já bych řekl 77 a ten rok mě končil dvouletý vandr zeleným, takže si to dobře pamatuju.
0: A kde jste byl na vandru?
3: V Liberci bylo blaze.
0: V Liberci bylo blaze.
3: Liberec je moje srdeční město a hlavně Chemici.
0: Jasně. Moc vám to děkuju. No, moc vám děkuju. Krásný den, nashledanou.
3: Taky naschle.
0: Ahoj Petře, je to rok 77, to mi byly 4 roky a chodila jsem do školky a typuji podle televizních kabaretů. Zdravíme Mirka z Čenkova a přeje hezký víkend. Mirko, my vám též. Zdravím Blaníček, typuji rok 1977 podle Karla Gotta. Narodila jsem se o 2 roky později, tak jsem ještě nevěděla, co mě na světě čeká. A tak jdu za štěstím. Jiřina z Hlinska píše. Díky Jiřinko. Krásné ráno, Petře, typuji rok 77 podle nádherné písně o toho nejlepšího Karla Gotta. Pamatuji si, že když zemřel, tak Karel Svoboda Karel měl turné v Německu a jel na otočku na pohřeb a když se v obřadní síni probíral davem lidí až k rakvi, tak složil poklonu svému textaři a kamarádovi až na zem. Zdraví Inna. Tak Karel Svoboda byl skladatel, takže jenom abych to uvedl na pravou míru. A pak tady mám ještě třeba Marie z Přepych, typu je rok 77, tehdy mi bylo krásných 24 a měla jsem malou dcerku Markétku. Zdravím nejlepší rádio a jeho skvělé moderátory. Děkujeme Maruško, zdravíme do Přepych a já už to jenom zhrnu. Malý televizní kabaret, série pořadů, televizních pořadů pro děti, která se objevila v televizi právě v tajemném roce, Horečka sobotní noci a John Travolta, světová premiéra tohoto slavného filmu a byla podepsána charta a anticharta. To byla ta petice, o které jsem mluvil před chvílí, abych neřekl přímo ten rok. Ale ten rok uslyšíte právě teď. Dneska jste hledali rok
1: 1977. To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Tak to byl dnešní tajemný rok, já teď balím saky paky a jedu do Havířova, kde se o 4:30 odpoledne uvidíme na dnešním nebo letošním prvním letním koncertu, už se na vás těším. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání, takže zůstaňte s Blaníkem a teď ještě jedna písnička z toho roku 1977, tohle mám moc rád, David Bowie a Heroes.

0: Přátelé, mé srdce plesá, David Bowie a Heroes. Je to asi 20 let, co byla anketa o nejlepší anglickou píseň historie. A tenkrát na ostrovech vyhráli právě Heroes. Posloucháte Rádio Blaník. A dál si budeme hrát hlavně hezky český Olympik. Lešek Semelka. A taky Eva Farná. Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 10. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
2: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zpočátku jasno, polojasno, postupně čekejte oblačno, přechodně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty nám vyšplhají mezi 17 až 20 stupňů a na horách naměříme kolem 14. Teď se vydáme na silnice.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Na Opavsku na příjezdu do Háje ve Slezsku směrem od Dolního Benešova bourala 2 osobní auta a zablokovala 1 jízdní pruh. Počítejte tam se zdržením v kratší koloně. Osobní auto srazilo cyklistu na trase z Kroměříže na Otrokovice na příjezdu do Kvasic. Na místě jsou policisté, kolona se tu netvoří, i tak doporučujeme snížit rychlost. A v Olomouci ve Studentské ulici směrem do centra 2 auta v sobě. Zdržení je nárazové. Šťastnou cestu.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Policie řeší napadení ministryně Mrázové. Obyvatel v Česku dál ubývá. Hasiči zasahují stále u požáru haly v Havlíčkově Brodě.
6: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Žena v Bílině napadla ministryně pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou. Bylo to o víkendu nejen slovně, ale také fyzicky. Konflikt se obešel bez zranění a policie vyloučila politický motiv. Mrázová byla před nástupem do ministerské funkce v Bílině starostkou. Útočnice je obviněná z nebezpečného vyhrožování a hospitalizována je ve zdravotnickém zařízení. Počet obyvatel Česka letos opět klesl. V prvním čtvrtletí klesl o skoro 20 tisíc, a to pod celkových 10 milionů a 900 tisíc lidí. Podle Českého statistického úřadu za to může stěhování i převaha počtu zemřelých nad narozenými. Narodilo se jen 17,5 tisíce dětí. Porodnost tak setrvale klesá 5. rokem po sobě. Požár haly s plasty a kartonem v Havlíčkově Brodě únik škodliviny nezpůsobil. Hasiči na místě pokračují s likvidací včerejšího požáru. Halu ve Strojírenské ulici využívali 2 subjekty jako sklad a také plastových výrobků. Oheň podle předběžného odhadu hasičů způsobil škodu 350 milionů korun. Češi letos chtějí na dovolenou k moři. Velký zájem je hlavně o last minute zájezdy. U nich meziroční nárůst poptávky stoupl o 11%. Jaké jsou nejoblíbenější destinace, říká ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
7: Mezi nejprodávanější zahraniční destinace letošního léta patří především tradiční středomořské státy, jako je Řecko, Itálie nebo Španělsko. Klienti zároveň stále častěji požadují flexibilnější podmínky rezervací a storna.
6: Češi také při výběru destinací čím dál častěji zohledňují bezpečnost, dopravní dostupnost a kvalitu služeb. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
1: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Minutka nás dělí od 10. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku také dorazí kolegyně Samira se svým pořadem Proč se říká, co se říká, a taky si zahrajeme Víc nebo míň. Tak, Olympik, okno mé lásky, první písnička 10. hodiny. Jdeme na ní. Hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Lešek Semelka a jména. Zpíval tvoje zvláštní jména, jsem měl rád. No Samira ta má zvláštní jméno, to je pravda.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Když ona úplně všechno zjistí. Třeba, co je to ten Merk? Co je Merkur, to vím, to byla stavebnice a taky planeta. Ale co je to Merk, samčí, víš?
3: Když máme něco v Merku nebo někoho, znamená to, že věc nebo osobu pozorně sledujeme, máme ji pod dohledem, plánujeme toho nebo ji získat. No a často se používá i ve smyslu, že máme něco v plánu. Původ je jednoduchý a pochází z němčiny. Výraz immeg haben totiž znamená mít v paměti nebo poznamenat si. No a dnes se ještě podíváme na rčení mít na někoho pivku, což znamená, že k někomu chováme nějak jakou dlouhodobou zlost nebo averzi. I tady totiž zabrouzdáme do němčiny, konkrétně na slovo piv, což znamená hvízdnutí, ale je tam jeden obrat, jemanden einen piv tun, a to znamená někoho obelstít nebo podvést. Později se to posunulo k obecnějšímu mít na někoho vztek. Teorie je ale ještě jedna a je spojená s mířením. Mít někoho na mušce nebo taky v merku, jak jsme řešili na začátku, ale ta pivka se přenesla spíš do negativní pozornosti.
0: Na mužce, to se mi líbí. Já jsem vždycky myslel, že to je pivku jako mít piv paf na něj.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: A ono to tak vlastně je. A tohle je Eva Farná.

0: Fleret zafoukané, posloucháte Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: A je to zase tady, přátelé, víc nebo míň, zahrajeme si. Tak posílejte přihlašovací SMSky 603 118 118 a napište tam celé své jméno, potom název města nebo obce, kde bydlíte a následně heslo. A protože hrajeme s můj karoten.cz a karoten, to je pro mě mrkev, tak napište heslo mrkev. Kdo napíše mrkev a pošle SMSku na 603 118 118, ten má šanci vyhrát. A vyhrát co? To je důležitá otázka. No, vyhrát ten voucher, který vám rozdávám celý tento týden. Voucher na vyvýšený záhon v hodnotě 5000 korun. A ten, kdo prohraje ten duel, tak ten dostane velkou slevu u můjkaroten.cz. A vy všichni ostatní, vy i když nehrajete, tak dostáváte taky slevu u můjkaroten.cz a přímo ode mě. Tak poslouchejte pozorně, přátelé. Blaník 10. Bez diakritiky, velkými písmeny, dohromady, Blaník 10, to napíšete do poznámky v objednámce u můjkaroten.cz. No a já už čekám na SMSky a opakuji, mrkev, mrkev, mrkev, jsme Blaník.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
3: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Olympik.
3: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Ludka Bílák.
3: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
4: Děkujeme.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
2: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a poslouchejte Blaník.
1: Každé všední ráno, krátce po sedmé, Petr platí vaše účty.
5: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
6: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
7: Ričniko Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričniko Vošrot. www.vašesběrna.cz.
8: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
9: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
8: Od 11. do 14. června v Fórum Nová Karolina expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
9: Více na herman.cz.
10: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
11: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
12: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
13: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
14: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
15: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
16: Martinov slaví. Přivítej léto na Martinovských slavnostech. Sobotu 13. června s programem pro rodiny a koncerty. Rock'n'roll band Marcela Woodmana, Leona Machálková, Janek Ledecký a další. Martinovské slavnosti Ostrava Martinov. Vstup zdarma. Víc na martinov.ostrava.cz.
17: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Nejen, že mají výplatu vždy včas na účtu, ale pečujeme i o jejich zdraví a energii. Sportem, společným pohybem i podporou zdravého životního stylu. Broze. Společně silnější.
18: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
19: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
18: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
20: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
21: Festival v ulicích Art and Life. Hudebníci, akrobati a performeři z 16 zemí světa. Fantasy svět plný bublin. Obří dračice Josefin, hadí žena a akrobacie na tyči. Tančírna pod hvězdami i fire show. Festival v ulicích. Festival na hlavní třídě v Ostravě Porubě. 26. a 27. června. Vstup zdarma.
22: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
23: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
22: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
23: Tak mrkněte na
24: tisku levně.cz.
25: Náplně hned.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Pohodové České rádio.

0: Na chvilku, Kateřina Marie Tichá a Plamen.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: To je ta klíčová otázka, přátelé. Hrajeme s firmou MujKaroten.cz o voucher na 5000 na vyvýšený záhon. A navíc pro vás všechny mám slevu Blaník 10, to už jsem vám říkal, 10% sleva. Zadává se to do poznámky v objednávce MujKaroten.cz. Opakuju, jsou to vyvýšené záhony, kompostéry, jsou určeny pro nejnáročnější klientelu a navrženy s důrazem na kvalitu a jsou v barvě šedého antracitu, takže zapadnou do moderní zahrady nebo na pod pergolu nebo kamkoliv. No, já mám teďka na telefonu pána.
3: Poslouchám, pane Jiří.
0: Poslouchám, pane Jiří. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den.
0: Tak co, jak se máte?
4: Dobře.
0: Jo, jste na cestách, ale zastavil jste, že jo?
4: Asi tak.
0: A vy jste z Rudolfova.
4: Ano.
0: To jsou jižní Čechy, že jo?
4: Jo.
0: Výborně. Tak ještě máme na telefonu dámu, jejíž jméno je jasné. Křehká Daniela. Danielo z Plzně, dobrý den.
5: Zdravím.
0: Tak co, zahrajeme si spolu?
5: Určitě.
0: Výborně. Jiří, vy hádáte jako první, jo?
4: Ano.
0: Tak jdeme na to, poslouchejte oba pozorně. Otázku, kolik rozměrů nabízí Můj Karoten pro své záhony s pařeništěm? Jiří, rychle.
4: Záhony s pařeništěm dva.
0: Fakt, jo. A jak to víte?
4: No, díval jsem se na ty stránky.
0: Jste se díval na stránky, ale s předstihem, protože to byste nemohl stihnout.
4: To už jsem se díval před týdnem asi.
0: Jo.
4: Nebo jak to začínalo.
0: Danielo, slyšela jste to?
5: Slyšela.
0: On to normálně uhádnul.
5: No jo, tak to věděl, tak já mu gratuluju.
0: No, to je hezký.
4: Děkuji.
0: Fair play, no připravil se, no, naši fotbalisti dneska se taky připravovali, nevyšlo to, Jirkovi to vyšlo. Danielo, vydržte mi prosím vás na telefonu, mám pro vás aspoň tu slevu a CDčko,
5: ano.
0: Jo?
5: Ano,
0: tak jo. A Jirko, vy můžete v podstatě, já vám ještě zatleskám teda.
4: Děkuji.
0: A posílám vám ten voucher na těch 5000. Mějte se krásně, nashledanou, šťastnou
4: děkuju
0: cestu.
4: Děkuju moc,
0: nashledanou. Danielo, vydržte, děkuju moc.
5: Ano.
0: A já vám všem chci jenom říct, že jste byli tento týden skvělí. Všechny vouchery už jsem rozdal, teď rozdám i tu poslední slevu a dál si budeme na Blaníku hrát. Za chvilku Ricky Povery, Piccolo a More.
1: Víc nebo míň. Vyvýšené záhony, které postavíte raz, dva. Pevné a stabilní PVC, kvalitní a bez nátěrů. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě. 3 vteřiny ke štěstí.
2: 3 vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
2: Už dnes odpoledne
1: od 13 do 16 u nás na Blaníku.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: XXL výprodej v online shop.cz.
9: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Pecho Boys, tedy chlapci ze Zverimexu a i co syn, je to hřích, zpívali na Blaníku. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Martin Maxa zaspívá.
1: Nech je spát, postelíc nebe syn.
0: Další velký hlas Petr Kolář.
2: Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen.
0: A mý oblíbení a má oblíbená.
3: Jo, liči na těch malých ryb, čekáš, bude líp.
0: Už bude líp, už se to blíží. Petrův zdar, přátelé, o tom bude taky řeč v následující hodině, ale hlavně si budeme hrát hezky česky. Počasí, doprava, zprávy, to je teď před námi. A za 7 minut a malý kousíček bude 11.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanit.

0: i podlah malířských a čistících potřeb.
1: Stavebniny Janí.
0: S námi to zvládnete.
2: Dny Karviné se blíží. 12. a 13. června roztančí park Boženy Němcové kapely jako Divokej Bill, Olympic, Vesna nebo Ben Cristoval. Těšte se taky na unikátní show Janáčkovy filharmonie z DJ Lova. Chybět nebude ani obří zóna pro děti. Vstup je zdarma, tak dorazte slavit s námi. 12. a 13. června v Karviné.
3: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Svítí.
6: Svítí.
5: I na síti všech sítí.
6: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
5: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
6: Blaník na Facebooku a Instagramu.
5: Rádio Blaník, počasí.
7: Rádio Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku nám sluníčko zahalí mraky, odpoledne se může přidat slabý déšť nebo přehánky a teploty nám vyšplhají mezi 17 až 20 stupňů. Na horách naměříme kolem 14. Tolik počasí a teď už jsou to informace z dopravy.
5: Jak bude?
6: A co si vzít na sebe?
5: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
7: Na Karvinsku v Havířově v ulici Československé armády policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut, provoz je tam omezený. Havárii osobního auta šetří policisté na Bruntálsku v Rýmařově na náměstí Míru. I tady se chvilku zdržíte. Osobní auto s nákladním bouralo na trase z Hanušovic na Šumperk v Serpentínách mezi Kopřivnou a Bratrušovem. Projíždíte jedním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
8: Kriminalisté zadrželi muže vyhrožujícího útoky v Česku. Lidí bez práce díky sezónním pracím ubývá. Pohřeb Zdeny Mašínové proběhne za týden. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Muž přes internet z Argentiny hrozil fyzickými útoky a vraždami v Česku. Směřovali hlavně proti ženám cestujícím v tramvajích v Praze a proti zdravotnickému personálu Pražské psychiatrické nemocnice. Zároveň také oslavoval pachatele střelby na Filozofické fakultě z roku 2023. Po návratu do Česka ho policie zadržela a předala do psychiatrické nemocnice. Nezaměstnanost v Česku dál klesá. V květnu se dostala na 4,8%. Pozitivní trend navíc pokračuje už třetí měsíc v řadě. Některé skupiny uchazečů o zaměstnání při návratu na trh práce ale čelí překážkám, jak říká mluvčí úřadu práce František Bikár.
9: Týká se to například rodičů po rodičovské dovolené, pečujících osob nebo lidí ve vyšším věku. Proto vedle zprostředkování zaměstnání posilujeme také cílené programy podpory, jako je iniciativa Restart pro mámy.
8: Ta pomáhá rodičům zorientovat se v aktuálních požadavcích zaměstnavatelů a usnadňuje jim návrat do pracovního života. Pohřeb Zdeny Mašínové se uskuteční v evangelickém kostele v Olomouci, a to přesně za týden příští čtvrtek v Blahoslavově ulici. Zdena Mašínová, která po celý život bojovala proti komunistickému režimu, zemřela ve 92 letech v olomouckém domově pro seniory. V České Lípě začala oprava morového sloupu na hlavním náměstí. Z velké části už ho kryje lešení. Restaurátorské práce přijdou město na 700 tisíc. Město ale na projekt žádá o dotace. V příštím roce by se měla dočkat obnovy taky sousední Kašna. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje?
10: Děkuji moc, Moni. Pepa Černý.
6: Na rádiu Blaník.
11: Krásné dopoledne, přátelé. Minutka a půl zbývá do 11. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky povídat s Petrem Slívou, který objevil další zlaté české ručičky překvapivě. Potom si budeme povídat o rybaření, protože už se blíží ten termín. A taky vám poradím, kam dneska zajet na výlet a ještě si tam užít hodně českých písniček. Na Blanický koncert. Marek Ztracený, tak se nezlob, právě teď na Blaníku.

0: Severočech jako poleno, Martin Maxa, sélaví na vlnách Rádia Blaník a teď velice kreativní muž Petr Slíva a jeho zlaté české ručičky.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Ester Rosíkovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A povídat si budeme o vašem kreativním ateliéru. Kde je ten kreativní ateliér?
4: Je na Praze 4 v blízkosti metra Pražského povstání.
3: A co se tam děje? Vychvalte se.
4: Já tady mám takové menší tvůrčí zázemí, ve kterém pořádám buď workshopy, anebo i napřání taková menší, většinou dámská setkání, na kterým si třeba svapujeme nějaké oblečení, nebo si tady někdo v takovém menším klidu oslaví narozeniny s doprovodnou nějakou aktivitou a tak podobně.
3: Mě vždycky zajímají ty začátky, co vás to napadlo pořídit si kreativní ateliér?
4: Já jsem vlastně původně nějaký bankovní úředník, ale vlastně už to dětství jsem strávila s dědečkem v dílně dost. Potom jsem vlastně zjistila, že na té mateřský tak pořád dělám nějaký handmade dárečky a nějaký takovýhle drobnosti. Takže tak se to vyvinulo a hlavně jsem chtěla být trošku flexibilnější jako vzhledem k té rodině. Takže jsem chtěla něco tak jako víc na volné noze.
3: Co se tam u vás dělo naposledy teď?
4: Naposledy jsem tady měla dámskou oslavu narozenin, kdy si dámy drhaly makramé závisy na květináče.
3: Chodí k vám i muži?
4: Dá se říct, že v menšině jsou, ale měla jsem tady už především třeba na moderní krasopis, nebo taky jsme tady měli nějakou křišťálovou pryskyřici, takže to bylo téma, co třeba muže přitáhlo.
3: Buďme teď konkrétní, to máme křišťálovou pryskyřici, krasopis, makramé, co ještě se u vás děje?
4: Tak já vlastně se snažím využít toho, že mám ten ateliér poměrně zařízený různými pomůckami, takže bych řekla, že takový benefit je, že když přijde nějaký tvůrčí nápad v průběhu toho procesu, takže můžu pro leco sáhnout, leco najdu a můžu na to poměrně flexibilně reagovat. Já jsem ještě takový fanda do upcyclingu, do vlastně zužitkovávání různých věcí, takže u mě se vždycky najdou různé plechovky, dozy, sklenice, odstřižky, a vždycky můžeme něco z toho použít a to je to, co mě na tom baví.
3: Kdyby se do vašeho kreativního ateliéru chtěl někdo přihlásit, ať už jenom tak, protože se chce něco naučit, anebo aby tam udělal team building, nebo třeba dětskou oslavu, tak jak to má udělat?
4: Určitě se individuálně ozvat. Já ráda reaguju na individuální poptávky, tak abych to namodelovala na míru. Já vlastně i hodně vyrážím mimo ateliér, takže tam se hodně snažím stejně vždycky těm klientům víc stříc. A třeba co se týče těch firem, tak jsem ráda, že reflektují dneska na tu udržitelnost a na ty zdroje. A já se jich třeba i ráda ptám, jestli v té firmě nevzniká nějaká produkce odpadu zajímavého, třeba z nějakého obalového materiálu a tak podobně, co bychom třeba mohli nějak zajímavě využít. Takže třeba jsme dělali s kapslemi od kávy hliníkovými a s podobnými materiály.
3: Tak pojďme zmínit, kde vás vlastně posluchači najdou. Jste na internetu někde?
4: Jsem na vlastně veškerých takových těch sítích jako Facebook, Instagram, mám webové stránky kreativateliér.cz a jak říkám, nejlepší je se tam rozhlídnout po obrázcích a spíš si napsat, protože ty termíny nevypisuju úplně pravidelně, spíš se snažím víc vstříc nějaké té poptávce.
3: Tak Ester, já vám teď poděkuju, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří a naslyšenou.
4: Naslyšenou, děkuju, krásný den.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Peťa Slíva to zase dokázal. Pořád ještě mladík. Tak Péťo, a je pro tebe. Jarek Nohavica a starý muž. Krásné dopoledne s Blaníkem, je přesně 11:11.
5: Až budu starým mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: Kabáti a raci v práci na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, tohle je rybářská písnička. Víte proč? Protože Milan Špalek, textař a baskytarista skupiny Kabát a textařský genius, je prostě rybář. Chytá candáty, dokonce provozuje na řece Elbě ve Španělsku svůj kemp. No a už to začíná. V úterý 16. začíná sezóna dravců. Připomínám, ryba je kámoš, to je důležitá věc, a musí se dodržovat pravidla, mít rybářský lístek a tak dále, povolenku. A samozřejmě jsou i letos nějaké ty novinky, tak si prostrujte ten řád ještě si užijte víkend na čekání a potom v úterý to odstartujeme a Petru zdar vám přeju, přátelé, za chvilku Berlin, Xindl X a taky Petr Kolář a jeho vyznání na Blaníku.
1: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Cristobal a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
5: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
6: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodný program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin a radši přijďte vlakem. Zastávka je přímo u areálu Vopky. Více na vop.cz.
7: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
8: Tak letos taky žádný moře, co?
9: Moře ne, ale o dovolenou nepřijdeme. Jedeme do Brna.
8: Do města? S malýma dětma?
9: V Brně mají turistickou kartu Brnopas, která program vyřeší za tebe. Volné vstupy do památek i atrakcí pro děti a zadarmo se svezeš i parníkem. Navíc si díky kartě můžeš udělat i výlet na Jižní Moravu.
8: Počkej, to se hned podívám.
9: Zadej www.brnopas.cz a máš vyřešeno.
10: Dobré ráno, miláčku.
11: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
10: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
12: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
13: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
14: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Inspirující prostředí.
5: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
4: A šéf, se kterým je radost pracovat.
5: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
4: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
5: Jednoduše, rychle a přehledně.
4: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
5: Bezva práce.
4: Na pláži u moře,
5: ve stínu Eiffelovky,
4: anebo na dovolené v Tatrách.
5: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
4: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: je to tady, den D. Petr Kolář dneska zaspívá na našem prvním letním koncertě.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: V Havířově, přátelé, v Havířově začínáme už v 5:30 odpoledne na náměstí Republiky. A nejenom, že tam bude Petr Kolář, ale bude tam taky blanická kapela.
1: Slunce dá nám svítí.
0: Taky Olga Lounová.
2: Tiše se milovat a nekonečně svát. Chci věci pomoct.
0: A taky Janek Ledecký s kapelou.
3: Vázem, co staví na poušti most.
0: Nebude to na poušti, bude to, jak jsem říkal, na náměstí Republiky v Havířově dneska od 4:30. Vstupné se neplatí, je to zadarmo a užijete si to, já vám to garantuju. Letos pro vás navíc máme speciální dárek z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 na ruku. A teď pozor, víte, kdo to dneska moderuje v Havířově? Petr Slíva, to bude něco.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: No a Petr Slíva už je na cestě do Havířova, tak pokud ho potkáte na benzínce, tak na něj buďte prosím hodní a poslouchejte Rádio Blaník. Za chvilku Škvor a Síla starých vín.
1: Celé Česko fandí naši.
4: Pojďte i vy a užijte si s námi fotbalovou horečku.
1: V Mexiku, Kanadě a Spojených státech Americe.
7: Šubiduby Amerika.
8: Šubiduby Amerika.
4: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Každý den na Rádiu Blaník.
9: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
12: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
14: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
15: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
16: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu. Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
20: Pak přijeďte do AutoESA.
19: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
20: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
19: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
21: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
22: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
23: www.projektantbudoucnosti.cz.
24: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
25: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
26: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
27: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Skoč, Vili, skoč. To bylo první, co jsem slyšel v kině, tehdy na začátku 90. let. Úplně první film, Zachraňte Viliho a Michael Jackson, Král. A za pár let vyrostla na Strahově jeho socha. No to nebylo na Strahově, to bylo vlastně na Letné. Na Letné vyrostla jeho socha a pak nám tady zahrál, zaspíval a bylo to famózní. Kdo nám zaspívá v následující české hodince? Jakub Smolík třeba.
1: Blázen žárlí, až umírá.
0: Taky Činasky se Zuzkou Norisovou.

0: krátká.
1: A dorazí i skupina Jelen s Janou Kiršner.
0: A co bylo dál, jenom vítr.
1: Dál byl jenom vítr a česká hodinka. Jako vždycky, mezi 12. a 13. tady u nás na Blaníku. Pouze české písničky. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude poledne.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janí. Stavebniny Janí.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.

0: Bezva kolegové,
1: bezva šéf,
0: bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
2: Radio Blaník, počasí. Radio.
3: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku zatažená s občasným deštěm. Během dne čekáme proměnlivou oblačnost s přeháňkami, výjimečně se objeví i bouřka. Nejvyšší denní teploty zítra 18 až 22 stupňů, na horách to bude okolo 12. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Blaník za volantem.
3: Na Bruntálsku v Krnově v ulici Úboz zasahují záchranáři a policie u srážky osobního auta s chodcem. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. Na Karvinsku v Havířově v ulici Československé armády bourala dvě osobní auta, dejte tam také pozor. A na Bruntálsku v Rýmařově na náměstí Míru havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením a projíždějte také opatrně. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
4: Obézním dětem by mohly léky na hubnutí hradit pojišťovny. Prezident se zúčastní Bezpečnostní rady státu. O víkendu se v Česku otvírají zahrady.
1: Rádio Blaník.
4: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Obézním dětem by mohly být léky na hubnutí hrazeny ze zdravotního pojištění. Dneska to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Řekl, že by to byla investice do veřejného zdraví. Podmínky, které by na takovou léčbu musely být splněny, ale ministr neupřesnil. Podle premiéra Babiše je v Česku 245 tisíc obézních dětí. Petr Pavel se příští týden připojí na část jednání Bezpečnostní rady státu. Zúčastní se části týkající se obrany a bezpečnosti. Rada by se měla zabývat třeba novou koncepcí armády. Projednávat by mohla i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty, kteří do Česka přijíždějí z jiných zemí Schengenu. Obliba elektrokol se zvyšuje, s tím ale roste i počet nehod na silnicích. Lidé by tak neměli zapomínat na helmu a taky by měli být vidět, tedy používat odrazky a světla. Kolik cyklistů za poslední dva roky zemřelo, přiblíží Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
5: V roce 2024 bylo usmrceno 12 cyklistů na elektrokole, v roce 2025 10 a z toho jsou vždy poměrně vysoký podíl právě seniori, protože třeba v loňském roce to bylo 70% usmrcených byli právě seniori nad 60 let.
4: Policisté proto doporučují nepřeceňovat své schopnosti a uvědomit si, že elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo. Nadcházející víkend bude patřit zahradám. V rámci víkendu otevřených zahrad lidé nakouknou do běžně nepřístupných míst. Zahrady se otevřou po celé republice. Třeba na Vysočině to bude 28 areálů a otevřená bude i květinová farma v Pelhřimově. Tolik zprávy, teď jsou na řadě písničky a Pepa.
6: České písničky, děkujeme Eliško.
0: Pepa Černý.
1: Na rádiu Blaník.
6: Krásné poledne, přátelé, 12. už odbyla, nebudeme to prodlužovat. České písničky si budeme hrát jen a pouze v této hodině, protože je to česká hodinka. Za malou chvilku se podíváme do Brna, kde mají dvě nové medvědice. Brum, brum, brum. A v této hodině vás taky pozvu na jeden koncert. Iveta Bartošová, Víš lásko. Krásné poledne s Blaníkem a pokud obědváte, tak dobrou chuť.

0: zakryje.
1: Šinasky a Zuzka Lorisová, Dobrák od kosti na Blaníku.
2: Co to leze ze křoví? No tak honem, kdo to ví?
1: Tak to budou asi medvědi, ne? My se teď podíváme do Brna, v tamní zoo. Mají totiž dvě nové lední medvědice, které přicestovaly z Dánska. A podle ředitelky zoo Radany Dungelové se jim daří velmi dobře.
3: Dorazili do brněnské zoo minulý čtvrtek. Přepravu opravdu přežili v pohodě a hlavně i ten transfer toho nového jejich působiště proběhl v naprostém klidu. Obě ty samice byly velmi zvědavé, všechno si prohlíželi, všechno si neustále očuchávají, poměrně rychle objevili bazén a docela rádi si v něm hrají.
1: Už i bazén objevili, no, já ještě dodám, že návštěvníci medvědice uvidí poprvé už zítra, tak hurá do brněnské zoo, sice to není už Vojta Kuba s Matějem, ale jsou to dvě holky, ovšem bílé holky. A teď zpátky k písničkám. Tenhle člověk nám zpíval na Blaníku jako první, Michal Tučný, Povězte ho lejš.

Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Dalibor Janda, vejdi na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já připomínám, že Dalibor Janda zahraje a zaspívá teď v pondělí 15. v Liberci v Lidových sadech, tak se tam můžete jít podívat. Ještě se podívejte, pár vstupenek ještě zbývá, podívejte se na internet, ideálně na Daliborovy stránky a tam se proklikáte, bude to gala koncert, bude dlouhý, minimálně dvouhodinový, zazní všechny největší hity v Liberci a navíc open air pod širým nebem, to je krása. Za chvilku Jelen, Jana Kirchner, Helenka Vondráčková, taky Tomáš Klus a Věra Martinová, jejich nový duet Magnetické bouře. No a když jsme u těch koncertů, tak já připomínám, dneska je Havířov, první letní koncert Rádia Blaník.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Teketice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
5: Od 11. do 14. června v Fórum Nová Karolina, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: Dobré ráno, miláčku.
8: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
7: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
8: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
9: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
10: Tak letos taky žádný moře, co?
11: Moře ne, ale o dovolenou nepřijdeme. Jedeme do Brna.
10: Do města? S malýma dětma?
11: V Brně mají turistickou kartu Brnopas, která program vyřeší za tebe. Volné vstupy do památek i atrakcí pro děti a zadarmo se svezeš i parníkem. Navíc si díky kartě můžeš udělat i výlet na Jižní Moravu.
10: Počkej, to se hned podívám.
11: Zadej www.brnopas.cz a máš vyřešeno.
12: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
13: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Nejen, že mají výplatu vždy včas na účtu, ale pečujeme i o jejich zdraví a energii. Sportem, společným pohybem i podporou zdravého životního stylu. Broze. Společně silnější.

0: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
1: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
2: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
1: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
3: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.

0: A já to tu chtěla.
1: Kde pak je to radost? Ivuška už je tady, ahoj Ivi.
0: Ahoj.
1: Juchu, už je to v suchu, no je pátek.
0: No v suchu úplně ne teda.
1: Suchu ne, no. Ale no. Tak ona příroda potřebuje trošku zalít.
0: Já jsem ráda, jak já říkám, já jsem hamižná, takže já mám všude po zahradě konve.
1: Ivuško, prosím tě, kdyby si chtěla utéct teďka před tím deštěm, někam za sluníčkem, tak třeba bych řekl, že dneska a zítra a pozítří na jihu Francie by mohlo být krásně.
0: O, všem jich Francie, jistě.
1: A konkrétně městečko Cassis je teďka takové jako oblíbené a skloňované po celém světě, protože tam mají trafiku, ve které si vsadili dva lidi během jednoho týdne nějakou loterii a oba vyhráli dohromady více než miliardu korun.
0: No to je krásný, no, bože, ale že bych teda letěla kvůli tomu do Francie.
1: To je přesně kvůli miliardě do Francie, kdo by se tam hnal, nejsme
0: já
1: blázni.
0: Já nevím, já mám teď úplně jako jiný starosti chytat vodu do konví.
1: Je jasný. Ivuško, prosím tě, nejen penězi je živ člověk, důležitá je také kultura. Ty jsi včera vyrazila za kulturou, byla jsi v kině na novém Spielbergovi.
0: Ano.
1: A to je tvoje oblíbené téma, Mimozemšťani. Tak jenom nám řekni recenze rychlou, jaký to je?
0: Takhle, nebudu říkat děj, protože to už jste se asi možná našli, pokud jste fanoušci, ale možná řeknu, mně se to líbilo, je to dlouhý, na to se připravte, ale hlavně mám pocit, že to hodně je o lidech. Jo, což si myslím, že je vlastně úplně nejvíc, co nám mohl pan Spielberg jakoby převyprávět. Protože o Mimozemšťanech se toho dá říkat lecos, že jo? Ale tady to cílí na lidi a to se mi strašně líbí, že odcházíš z kina a máš hlavu jak pátrací balón a přemýšlíš o sobě. A to mě na těch filmech baví asi nejvíc.
1: Takže když je pět hvězdiček, tak kolik dáváš?
0: No, já dám 4,5.
1: 4,5. Jmenuje se to Den odhalení, má to 145 minut, takže skoro 2,5 hodiny. A píší o tom, že Den odhalení má být dnem, kdy se lidstvo konečně dozví pravdu.
0: No.
1: A já vám teď řeknu pravdu. A. Je pátek, takže se radujte s Ivou, mějte se krásně. A já se udělám
2: hvězdičku na nebi. Víkend s Čechomorem.
3: Na Blaníku oslavíme další velké výročí.
2: Album skupiny Čechomor Proměny vyšlo před 25 lety.
3: A my pro vás máme k tomu hudebnímu čtvrtstoletí dárek.
2: Po celý víkend vám budeme rozdávat lístky na koncerty Čechomoru.
3: A také nové album Proměny pokračování.
2: Tak lažte Blaník.
3: A užijte si víkend s Čechomorem.
2: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: XXL výprodej v online shop.cz.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
16: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
2: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
1: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
2: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Jo, jo, láska na míru neexistuje. Hoho, a o tom to je. A tak to má být. Potom je to větší dobrodružo. 13. hodina se blíží, za chvilku odstartujeme páteční odpoledne na Blaníku a dáme si Evu Farnou.
1: Mám buky jako skřín, co napad, když...
0: Projdeme se naší ulicí.
2: On se zbláznil docela, lá, lá, ten kluk mi moje.
0: A zaspívá i Leona Machálková. I po 13. hlavně české písničky, jsme Blaník, tak pohodové odpoledne vám všem. 13. tu bude za 6 minut.
3: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku zpočátku zataženo s občasným deštěm. Během dne čekáme proměnlivou oblačnost s přehánkami, výjimečně se objeví i bouřka. Nejvyšší denní teploty zítra 18 až 22, na horách kolem 12 stupňů. Tolik počasí.

0: Teď už se půjdeme podívat na silnice.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
0: V Ostravě ve Škrobálkově ulici u křižovatky s ulicí Pstruží došlo k požáru. Na místě zasahují hasiči a silnice je tam dočasně uzavřená. Dejte pozor. Na dálnici D35 na 239. kilometru směrem od Mohelnice na Olomouc se srazilo nákladní auto s dodávkou. Dálnice je dočasně neprůjezdná. Sjíždějte na Mohelnici na 236. kilometru. A na Bruntálsku v Krnově v ulici Úvoz zasahují záchranáři a policie u srážky osobního auta s chodcem. Počítejte s omezením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme šťastnou cestu.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Silniční inspekce varuje před podvodnými zprávami. Počet obyvatel Česka klesl. Na fotbalový šampionát přijali bookmakeri miliony. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Inspekce silniční dopravy varuje před podvodnými SMS-kami, které vyzývají k platbě pokuty, a to za údajné překročení rychlosti. Lidé se kvůli zprávě, která chodí jménem inspekce anebo policie, začali na silniční inspekci obracet dneska odpoledne. Na zprávu nereagujte a podezření na podvod oznamte policii. Počet obyvatel České republiky v prvním čtvrtletí klesl pod 10,9 milionu lidí. Důvodem byla jak bilance přirozené změny, kdy se narodilo méně dětí, tak i nižší migrace. Dneska to oznámil Český statistický úřad. Majitelé a chovatelé psů musí od července evidovat psy. Jde o povinné zapsání do centrální evidence psů, kde budou základní informace zvířete. Vztahuje se to na všechny psy, s prokázaným původem i bez něj. Pokračuje viceprezidentka Komory veterinárních lékařů Kateřina Waldhans.
8: Registraci do centrální evidence by měl chovatel zajistit nejpozději s nejbližší vakcinací proti vzteklině. U štěňat by měl chovatel zajistit zápis do centrální evidence již při čipování, vždy před předáním novému chovateli. Zápis do centrální evidence je pro veterinárního lékaře úkon jako každý jiný a podle časové náročnosti si stanoví cenu.
7: Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun.
5: Mistrovství světa ve fotbale.
7: Sázkaři zatím dali na fotbalové mistrovství světa více než 100 milionů korun. Zájem začal výrazně růst s prvními zápasy šampionátu. Ty se odehrály včera. A třeba v prvním duelu Česka s Korejci byly tipy rovnoměrně rozloženy mezi oba soupeře. Závěrem doplním, že další informace z fotbalu uslyšíte zhruba za 20 minut ve speciálním servisu. Tolik zprávy, teď už se na vás těší Iva.
5: Iva Lecká
6: na rádiu Blaník.
9: Jo, jsem tady. Krásný den, přátelé, konec týdne je tady, tak jaký jste měli týden, doufám, že je plný zážitků. Taky tady jeden zážitek pro někoho z vás mám, ale než se k tomu dostanu, tak musíme zvolat Sláva, protože je tu den velkého juchu.
10: Volejte Sláva! A 3 dny se radujte!
9: Tak jo. No a teď ten zážitek. Dneska pro vás s Allegrií máme individuální kurz výroby skleněných figurek. Takže něco pro šikovné ručičky. No a tyhle 3 písničky musíte chytit v našem playlistu.
11: Tohle je on.
9: No jo. Úvod je za námi. Můžeme odstartovat odpoledne na Blaníku.
12: Mám prostě

0: Tak to byl Voxel a písnička V naší ulici. Krásné odpoledne, 9 minut po 13. hodině ze studia Rádia Blaník. Přátelé, chystáte se do Aqua Palace Čestlice? Pokud tam chodíte pravidelně, tak jistě oceníte informace, které právě teď pro vás máme, a to o letní sezóně. Radek Barkman zjišťoval, co se v Čestlicích chystá na tu letošní sezónu. Pojďme si to poslechnout.
1: Krásný den. Letošní léto v Aqua Palace Praha v Čestlicích bude patřit kouzlu ostrova Tahiti. Slavnostní zahájení letní sezony proběhlo v akvaparku za účasti několika známých osobností, mezi nimiž nechyběla například herečka Alice Bendová, Eva de Castello, Regina Řandová nebo tanečník a choreograf Martin Prager. Ředitelka Aqua Palace Lorena Horáková uvedla, že ve vodním světě budou po celé léto probíhat tematické animační programy, taneční i hudební vystoupení, případně gastronomická nabídka inspirovaná tropickými ostrovy. Za asi největší novinku letošního léta v Čestlicích se pak dá označit unikátní technický prvek instalovaný přímo do tobogánu Crazy Tube. Jednoduše řečeno, návštěvníci si mohou vybírat z několika tematických scénářů a sami tak ovlivnit barevnou podobu své jízdy. Rozsahem i řešením se tudíž jedná o největší instalaci svého druhu v Evropě. Není to ale všechno. Na návštěvníky čekají tropické teploty vody i vzduchu, mořské vlnobytí, oblíbená divoká řeka nebo desítky dalších vodních atrakcí. Pro děti budou připravené soutěže a hry, dospělí si mohou užít i hudební nebo taneční večery. Konec konců právě na úvod tiskové konference mohli přítomní novináři nasát tahickou atmosféru jedním z předvedených doborných tanců. Pro Rádio Blaník Radek Barkman.
0: Wow, tady zní to úžasně. Tak to musíte aspoň jednou vyzkoušet. Tolik Aqua Palace Čestlice a letní sezóna. Radku, děkujeme. No a vracíme se k písničkám. Teď už jsou tu Eláni.

0: Leona Machálková a dejí zpátky čas na Blaníku. A ve studiu už je Eliška Votrubová, která vám slibovala, že si řekneme něco k fotbalu. No tak, Eliško, jdeme na to.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Pěkné odpoledne. Jak už od nás víte, českým fotbalistům se vstup do mistrovství světa nepovedl. V mexické Guadalcháře prohráli s Jižní Koreou 1-2. Podle bývalého kouče nároďáku Petra Rady nebyl pohyb našich hráčů optimální. Lituje, že fotbalová reprezentace nedokázala využít Patrika Šika s Pavlem Šulcem. Podle Rady zůstali oba naši nejnebezpečnější hráči odříznutí. Ukázalo se taky, že velkou zbraní českých fotbalistů jsou standardky. Auty jsou přesnější než rohové kopy a akce, která vyústila v jediný český gól, byla podle Rady excelentně zahraná. Zklamaní tak museli být čeští fanoušci, kteří si kvůli zápasu přivstali. Hrálo se totiž od 4 ráno našeho času. A první vystoupení našich fotbalistů si nenechali ujít desítky příznivců, které se sešly v několika pražských podnicích. Ty byly na ranní fandění připravené a pivo teklo proudem už takhle brzo. Další zápas Česka se bude hrát v příznivější čas. Příští týden ve čtvrtek v 6 odpoledne Češi v Atlantě vyzvou Jihoafrickou republiku. Zápasy ale na šampionátu dneska pokračují. V 9 večer hraje Kanada s Bosnou a Hercegovinou. Z fotbalu je to pro tuto chvíli všechno. Další speciál uslyšíte zase zítra.
1: Fandíme naši. Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
3: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodný program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin a radši přijďte vlakem. Zastávka je přímo u areálu Vopky. Více na vop.cz.
6: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
7: Stavebniny Janík.
6: S námi to zvládnete.
8: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
9: Dny Karviné se blíží. 12. a 13. června roztančí park Boženy Němcové kapely jako Divokej Bill, Olympic, Vesna nebo Ben Cristoval. Těšte se taky na unikátní show Janáčkovy filharmonie z DJ Lova. Chybět nebude ani obří zóna pro děti. Vstup je zdarma, tak dorazte slavit s námi. 12. a 13. června v Karviné.
10: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
11: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
12: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
14: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

koníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sám?

0: Mídlový princ Václav Neckář a předtím Krištof a život je krásný a taky Maluj zase obrázky a Hanka Zagorová. Tři české písničky, které vám teď přihrají zážitek.
1: Tři vteřiny ke štěstí.
2: Tři vteřiny k zážitku.
0: Každý pátek tu pro vás máme zážitek od Alegrie a každý pátek je to něco jiného. Je to rozmanité, opravdu jdeme napříč různými zážitky a tentokrát to bude pro vás, co máte šikovné ručičky. Aspoň trošku, protože mám tu pro vás individuální kurz, to znamená, že se to naučíte, výroby skleněných figurek. To mi trošku zavání Vánoci, no jo, tak to by se mi líbilo, ale já mám smůlu, vy můžete mít štěstí, tak já jdu na naši linku 800, teď to bliklo a je tam někdo? Haló?
3: Haló, Rádio Blaník?
0: Ano, Rádio Blaník.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Lenka.
0: Lenko, já vás zdravím a vy jedete v autě.
3: Ano, já jedu směrem na chalupu.
0: Já, to se někdo má. No, no jo, a kde pak máte chalupu?
3: Manetín, Plzeň Sever.
0: Plzeň Sever, dobře, tak teď už víme, kde bychom vás eventuálně mohli potkat. Každopádně, já vám gratuluju. Vyhrála jste individuální kurz výroby skleněných figurek. No Lenko, to mi teda řekněte, zkoušela jste to někdy? Ono se sklem pracovat to není jenom tak, že jo?
3: Neskoušela jsem to nikdy.
0: No, ale co člověk někdy neskusil, neznamená, že nemůže zkusit, že jo?
3: To jo.
0: No, tak se něco nového naučíte. Třeba si tam vyrobíte nějakou hezkou figurku, kterou si potom pověsíte na stromeček, co já vím, že jo? Nebo někoho obdarujete.
3: Přesně tak.
0: No, dobře. Leničko, tak já vás tedy nechám v klidu jet autem, ať pozornost směřujete spíš na silnici než ke mně. Každopádně ještě... Jo, vy se vezete, no jo, tak to se někdo má. Pozor. Dáma se veze na chalupu a tak si jenom jako zavolá a ještě si vyhraje. A kdo vás veze?
3: Manžel.
0: Jo, no, tak vy to máte dobře zařízený. Tak to má být. No tak... Tak manžela moc pozdravujte, vydržte ještě na lince a domluvíme si podrobnosti.
3: Určitě, tak jo. Děkuji.
0: Tak super. Tak to byla Lenka, mířící na chalupu. Přátelé, další zážitek od Alegrie zase za týden.
2: Tři vteřiny k zážitku?
1: Na Rádiu Blaník.
2: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
14: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
15: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
16: www.projektantbudoucnosti.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Pohodové České rádio.

0: Mirej a Anděl na Blaníku a 14. hodina tu bude už za chviličku a pak si dáme další písničky. Jenom na mátku, Olga Lounová. A písnička k výškám, taky Petra Janů, že s láskou má svět naději. A přidáme i velické zvony.
1: Ty velické zvony.
0: A Čechomory, tak to si můžete užít v příští hodině. Za 5 minut bude 14 hodin. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
3: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku zatažená s občasným deštěm. Během dne pak čekáme proměnlivou oblačnost s přeháňkami. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 18 až 22 stupňů. Na horách to bude kolem 12. O počasí všechno. Na řadě už jsou dopravní informace.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Blaník za volantem.
3: Na Frýdecko-Místecku při průjezdu na vsi jim se srazila 3 osobní auta a provoz je tam částečně blokovaný. Dejte pozor. V Ostravě Ludgeřovicích v ulici u Sokolovny bourala 2 osobní auta. Počítejte tam s možnými komplikacemi. A na dálnici D35 na 239. kilometru směrem od Mohelnice na Olomouc havarovalo nákladní auto s dodávkou. V tuto chvíli se projíždí pouze jedním pruhem, buďte tam opatrní. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
6: Banky poskytly v květnu více hypoték. V českém ráji hledají sprayery. V Budějovicích se otevírá dopravní podnik. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu hypotéky za více než 52,5 miliardy korun. To je o 54% víc než loni a proti dubnu se objem hypotečních úvěrů snížil o 14,5%. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace. Skalní město v Českém ráji se stalo terčem vandalů. Původní kamennou stezku k prameni svatého Josefa někdo posprejoval modrou barvou a na některá místa nastříkal nápisy. Podobně pak dopadla taky nedaleká alej. Vandaly hledají jak místní, tak i ochránci přírody. Zítra mohou zájemci nahlédnout do areálu dopravního podniku města České Budějovice. V rámci dne otevřených dveří se podívají do míst, kam se běžně nedostanou. Co uvidí, ví mluvčí podniku Barbora Fischer.
7: Na návštěvníky budou čekat současné i historické autobusy a trolejbusy, technika i lidé, kteří pomáhají zajišťovat každodenní provoz městské dopravy. Chybět nebudou ani tvořivé aktivity, při kterých si návštěvníci vyrobí vlastní originální suvenýr nebo vyzkouší práci mechanika. Návštěvníci se seznámí s novými městskými sdílenými koli CB Kolo.
6: Většina programů bude přepravena uvnitř v hale autobusových dílen. Akce se tak bude konat za každého počasí. Brno se připravuje na motocyklovou velkou cenu České republiky. Na životní závod se do jihomoravské metropole chystá i jediný český účastník v hlavních kategoriích Filip Salač. Ten je povzbuzený druhým místem z Maďarska z minulého týdne a v Brně chce bojovat o vítězství. Velká cena se v Česku uskuteční od 19. do 21. června. Tolik zprávy, pokračuje Iva.
2: Iva Lecká
4: na rád. Rádiu Blaník.
0: Ožemu, já nevím, co my jsme to tady za partu, to je strašný. Tak Eliška má chudinka berle, Pepa vejde dovnitř, vezme berly, hraje na kytaru, no to je strašný. Tak přátelé, doufám, že máte i vy veselý pátek. To je důležité, je konec týdne, tak proč byste se neměli zasmát, že jo? 14. hodina odbyla, dneska nám startuje první letní koncert Rádia Blaník. Předám podrobnosti. Něco speciálního pro vás chystáme i na tento víkend. No a v dobré zprávě se podíváme do vesmíru. To je nástřel informací pro tuto hodinu. A teď písničky. Začínáme s Petrem Novákem.

0: Galounová, písnička k výškám. A kam má dneska Olga namířeno? K výškám? Do Havířova.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Ano, přátelé, protože i letos pro vás máme seriál našich letních koncertů a poprvé za vámi vyrážíme dneska, nebo spíš dorazíme dneska. Dneska jsme v Havířově, začínáme v 16:30 odpoledne na náměstí Republiky a tam vám právě zahraje a zaspívá Olga Lounová, taky Janek Ledecký, Petr Kolář a naše blanická kapela. Vstupné se samozřejmě na letních koncertech neplatí, tak dorazte, vemte kamarády, vemte rodinu, vemte děti, vemte přátele a užijte si s námi tenhle výjimečný letní koncert. Letos pro vás máme navíc ještě speciální dárek. Je to z brusu nová sluníčková samolepka Rádia Blaník a Centropolu. No a tahle samolepka, ta je strašně důležitá. Ta je doslova kouzelná, protože přitahuje peníze. Já to hned vysvětlím, jo. Pokud si tu samolepku v Havířově od nás vyzvednete, tak možná už brzy přinese právě vám spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných, a teď to pozor, stahuju, 100 000 korun! Jo, 100 000 na ruku. No nelžu, fakt. Tak přátelé, pokud jste z Havířova nebo blízkého okolí, přijďte na náš letní koncert a nezapomeňte si tu samolepku vyzvednout. Těšíme se na vás a hlavně těší se Petr Slíva, který dnešní koncert moderuje.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Čechomor a velické zvony, prostě Čechomor, to je nádherná hudba. No a pokud je máte rádi, tak určitě poslouchejte o víkendu.
1: Víkend s Čechomorem na Rádiu Blaník.
0: Čechomor slaví 25 let od vydání legendárního alba Proměny. No a my pro vás máme speciální dárek. Tentokrát budeme celý nadcházející víkend rozdávat vstupenky na koncerty Čechomoru. A pozor, přihodíme navíc i jejich nové album Proměny pokračování. Tak určitě poslouchejte o tomto víkendu, bude to příjemné poslouchání a ještě k tomu můžete něco vyhrát. Tak u sebe mějte připravený telefon.
2: Víkend s Čechomorem
1: na Rádiu Blaník.
3: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
4: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
5: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firentu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodný program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin a radši přijďte vlakem. Zastávka je přímo u areálu Vopky. Více na vop.cz.
9: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
10: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
11: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
12: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
13: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského Černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
14: Martino slaví.
15: Přivítej léto na Martinovských slavnostech. Sobotu 13. června s programem pro rodiny a koncerty. Rock'n'roll band Marcela Woodmana, Leona Machálková, Janek Ledecký a další. Martinovské slavnosti Ostrava Martinov. Vstup zdarma. Víc na martinov.ostrava.cz.
16: Ah, konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
17: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
16: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
18: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
19: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
20: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.

0: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
1: A kde všude nás naladíte?
0: I to najdete na stránkách radiolaniek.cz.

0: myslím, že my děláme náš svět lepším. Tady my na Blaníku, protože hrajeme hezké písničky a vysíláme směrem k vám prostě dobrou náladu a úsměv. Aspoň se o to snažíme. A doufám, že to funguje. Taky pro vás máme dobré zprávy.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s páteční dobrou zprávou je tu Sára. Já tě vítám, ahoj, povídej.
2: Děkuju, ahoj Ivi a hezké odpoledne všem. Ivi, dnešní téma tě dozajista zaujme.
0: Jo.
2: Česká republika se totiž vrací do vesmíru.
0: Oh.
2: To je téma, ano. Po téměř 50 letech od letu Vladimíra Remka zamíří na Mezinárodní kosmickou stanici další Čech, major Aleš Svoboda. Získal roli pilota mise, jednu z klíčových pozic v rámci celé posádky. Co všechno to obnáší, teď řekne mluvčí ministerstva obrany Johana Starková.
3: Role pilota patří k velmi odpovědným pozicím celé mise a zahrnuje podíl na operacích kosmické lodi, bezpečnosti letu i koordinaci činností posádky. Oproti ostatním astronautům získá stovky hodin výcviku navíc a do České republiky tak přinese expertízu, kterou má jen několik desítek lidí na světě. V letech 2024 až 2026 absolvoval Aleš Svoboda 3 fáze výcviku astronautů v záloze v Evropském středisku astronautů v Kolíně nad Rýnem. Na základě uzavřené dohody bude nyní pokračovat specifickým výcvikem.
2: Mise je plánovaná na rok 2027, přičemž dopravu zajistí společnost SpaceX prostřednictvím kosmické lodi Dragon vynesené raketou Falcon 9.
0: To je ovšem velká událost.
2: Já byla úplně dojatá, když
0: já
2: jsem to četla.
0: Já teda musím říct, že taky jsem. A navíc ještě pán je fešák, jo? Takže nám neudělá ve vesmíru ostudu. To je prostě nádherný. Já z toho mám velkou radost. Samozřejmě to sleduju a sledovat dál budu. Tak děkujeme, že se nám to připomněla. I vám, milí posluchači, kteří jste to třeba nevěděli, tak teď první Čech bude na Mezinárodní kosmické stanici a ještě ji bude řídit. No taky kdo jiný, že?
2: My to umíme nejlíp.
0: Přesně tak. Sáro, moc děkujeme za dnešní dobrou zprávu a hezký víkend.
2: Děkuju moc krát a také přeji. Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
5: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
10: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
11: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
12: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
14: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Rodin Ukrajina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
16: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
15: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
17: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku z Vonařku 100 gramů za 19,90 a byla Camembert v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Že byste si při pátku dali komedii? Tak v tom případě laďte televizi Seznam. Už dnes vám nabídneme jednu francouzskou lahůdku s Pierrem Richardem v hlavní roli. Film Roztržitý o roztržitém reklamním specialistovi začíná 10 minut po 20. hodině na televizi Seznam.

0: rytíři.
1: Stejně si zpívám. A proč ne?
0: No, že nejsem inženýr, že jo?
1: Ha! Tak to byli Plavci na Blaníku. Krásné odpoledne. Venku nám tak nádherně prší. Já mám bílý kalhoty, sáčko. Víte, já mám dneska sraz s kamarádkama, jo? A můj muž mi říká, ty jdeš v tomhle? Já říkám, samozřejmě. Jdu na kávu s kamarádkama, tak chci vypadat šik. Já vypadám, jak když jedu do Saint-Tropez. Já budu odpoledne jako prase. Hlavně, že jdu do báru. No nic, nedá si nic dělat, no. Prostě pro krásu se musí trpět. No, přátelé, za chviličku Stanice Svět, Lucka Vondráčková a Radim Flender.

0: Těžko říct, až mě Marek uvidí třeba někdy odpoledne, jestli mi ta bílá bude slušet, no. 15. hodina za 4 minuty, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
2: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra zpočátku zataženo s občasným deštěm. Během dne čekáme proměnlivou oblačnost s přeháňkami. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 18 až 22 stupňů. Na horách to bude kolem 12. Tolik počasí. Za chvíli už je na řadě dopravní servis.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
2: V Ostravě v Hlučínské ulici u křižovatky s Balbínovou havarovalo osobní auto s dodávkou a silnice je tam dočasně uzavřená. Počítejte se zdržením. V obou směrech se tvoří kolony. Na Frýdecko-Místecku při průjezdu návsím se srazila 3 osobní auta. Provoz je tam částečně blokovaný, dejte pozor. A na dálnici D1 na 245,5 kilometru směrem z Kroměříže na Brno stojí na krajnici porouchané osobní auto. Buďte opatrní. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Za benzín si připlatíme, nafta naopak zlevní. Škoda po požáru v Havlíčkově Brodě jde do stovek milionů. Karlovy Vary budují další nájemní byty. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně staňovuje stát, se o víkendu opět změní. Benzín mírně vzroste. Litr může stát až 1,40 korun a 49 haléřů. Naopak nafta zlevní. Pumpy budou moci prodávat maximálně za 39 korun a 29 haléřů. Jde o ceny pro celý víkend i pondělí. Hasiči v Havlíčkově Brodě zlikvidovali požár haly s plastem. Oheň podle předběžného odhadu způsobil materiální škodu 350 milionů korun. Pokud se tato částka potvrdí, šlo by v tomto ohledu o jeden z nejničivějších požárů za poslední roky. Armáda propustila českého vojáka z preventivní karantény po návratu z Konga. 22. května se vrátil z oblasti s potvrzeným ohniskem eboli. V Africe ale nepřišel do potvrzeného kontaktu s touto nemocí a neobjevily se u něj ani žádné příznaky nákazy. V Karlových Varech vznikne přes 60 nových nájemních bytů. Město začalo přestavovat bývalou ubytovnu v Uvalské ulici na moderní bytový dům. Co všechno rekonstrukce přinese, doplní mluvčí magistrátu Hana Kyselá.
9: Součástí stavebních úprav bude odstranění stávajících lehkých omakartových příček, bourání otvorů v nosních zdech, zazdívání stávajících otvorů, odstranění některých dělicích stěn a stavba nových sádrokartonových příček. Počítá se s provedením nových povrchů, včetně akustických podlah a akustických stěn.
8: Stavba by měla být hotová zhruba za 90 týdnů. Tolik zprávy, Ivi, je to tvoje.
0: Děkuji.
1: Iva Lecká
7: na Rádiu Blaník.
0: Tak přátelé, já vás ještě jednou zdravím. 15. hodina odbíjí. To je strašný, co to je. Tak ještě jednou. Přátelé, já vás zdravím. Právě odbyla 15. hodina. A posílám další českou písničku. Oh la la.

0: Glenn Hansard a Markéta Irgulová a Falling Slowly na Blaníku. Za 4 minuty už bude 4:15. Vyrazíme na cestu opět. Výlet při vodě.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jeden tip na výlet podél vody. V malebné krajině Novohradského podhůří leží obec Soběnov, podle níž je pojmenována zdejší vrchovina, známá spíš jako Slepičí hory. Název Soběnov má také přehradní nádrž na řece Černé, která vznikla ve 20. letech 20. století. Něco přes kilometr od ní se nachází malá vodní elektrárna, která byla uvedena do provozu roku 1926 a pracuje tedy 100 let dodnes. Její poloha poměrně daleko od vodní nádrže není úplně obvyklá, ale má to své technické důvody. Hráz přehrady na řece Černé je pouze 8,5 metru vysoká a 90 metrů dlouhá. Počátkem našeho tisíciletí prošla rekonstrukcí a je nyní železobetonová, takže je pevnější, ale je obložená kameny, takže zůstal zachován původní vzhled. Zajímavostí je propust pro vory. Od hráze vychází 557 metrů dlouhý tunel, na nějž navazuje betonový kanál o délce 544 metry, který ústí do vyrovnávací komory nad elektrárnou. Z komorové věže se voda řítí ocelovým tlakovým potrubím na dvě Francisovy turbíny do elektrárny, stojící o 60 výškových metrů níž. Elektrárna tak využívá docela velkého spádu. Vlastní tok řeky Černé se pod vrchem hradiště hluboce zařezává do údolí, jímž vede naučná stezka s názvem Údolím Černé. Stezka měří něco přes 4 kilometry, což je právě vzdálenost mezi přehradou a elektrárnou, pokud půjdete podél Černé. Na trase vám padne do oka zejména vysoká skála se zříceninou hradu Sokolčí. Pokud se budete chtít po naučné stezce vydat, dodám, že začíná 200 metrů od hráze přehrady a dostanete se k ní po silnici z Děkanských skalin. Až si stezku projdete, nemusíte se vracet zpátky stejnou cestou, ale můžete jít po široké lesní cestě kolem vyrovnávací komory a věžiček větracích šachet. Budete přitom kopírovat trasu potrubí mezi oběma částmi vodního díla. Návrat do cíle pod přehradu Soběnov si tím zkrátíte na 1 kilometr a pár metrů. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Something Stupid, Robbie Williams a Nicole Kidman. Krásná písnička. Za 7 minut bude 16:30. Přesně za hodinu už nás čeká první koncert Rádia Blaník, letní koncert v Havířově. Tak pokud jste z Havířova nebo z okolí, nebo to máte blízko, nebo třeba budete jenom projíždět, zastavte se na náměstí Republiky v Havířově, protože tam dneska vystoupí Janek Ledecký, Olga Lounová, Petr Kolář a taky naše blanická kapela. Vstupné se neplatí, no a když si vyzvednete naši blanickou samolepku, tak můžete vyhrát dokonce až 100 000 korun na ruku, tak to zkuste. Počasí teda teď tady zatím nic moc, ale dívala jsem se na předpověď a mělo by snad přestat pršet kolem 5. hodiny, no tak uvidíme, snad nám bude počasí přát. Za chviličku na Blaníku Věra Špinarová, Marek Ztracený, hezky česky, jak to máte rádi.
1: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
5: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
6: Od 11. do 14. června Fórum Nová Karolina, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodný program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin a radši přijďte vlakem. Zastávka je přímo u areálu Vopky. Více na vop.cz.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
11: Dobré ráno, miláčku.
12: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
11: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
13: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
14: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
15: Tak letos taky žádný moře, co?
16: Moře ne, ale o dovolenou nepřijdeme. Jedeme do Brna.
15: Do města? S malýma dětma?
16: V Brně mají turistickou kartu Brnopas, která program vyřeší za tebe. Volné vstupy do památek i atrakcí pro děti a zadarmo se svezeš i parníkem. Navíc si díky kartě můžeš udělat i výlet na Jižní Moravu.
15: Počkej, to se hned podívám.
16: Zadej www.brnopas.cz a máš vyřešeno.
17: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
18: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu CZ.

0: Vadíte, Blaník, krásné odpoledne. Je to sice ještě daleko, ale Mikulov už se pomalu připravuje na další ročník pálavského vinobraní. No a vínečko, to máme rádi. Dvě první novinky představí právě teď ředitelka vinobraní Petra Bako.
1: První z novinek na pálavském vinobraní bude řemeselná ulička, kdy na Vrchlického ulici budeme soustředovat jenom samé řemeselníky, budou tam předvádět svoje umění. A tou druhou je malá scéna na amfiteátru, protože podle návštěvníků jim scházelo, když se chystají koncerty a jsou tam prostoje, tak aby mohli vydržet na tom amfiku celou dobu. Tak máme malou scénu, kdy v pátek i v sobotu budou takové menší kapely, které budou vyplňovat právě ty prostoje.
0: No, tak to je samozřejmě dobrá zpráva. Stejně jako loni bude celý třídenní festival bezhotovostní. No a nedělní program navíc zdarma. 79. ročník pálavského vinobraní se tady uskuteční, zapište si, od 11. do 13. září. Takže, jak jsem říkala, je to ještě daleko, ale co si budeme povídat, připravenost je v tomto případě na místě, tak si to zapište. Tak držíme palce se všemi přípravami a hlavně, ať se pálavské vinobraní líbí. No a já se loučím, mikrofon předávám Vlastikovi Sukovi a ten se už za pár minut spojí taky s kolegou Petrem Slíbou, který je v Havířově, protože právě tam dneska odstartujeme sérii našich letních koncertů. No a my se uslyšíme o víkendu v Dobrých radách do zahrady a potom zase v pondělí. Tak se mějte, bájo!
2: Čekali jsme na to dlouhých 20 let.
3: A jsme konečně tam. Na mistrovství světa ve fotbale.
2: Pojďte s námi fandit našim. Každý den na Rádiu Blanc.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Kdo šetří, má za tři.
9: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
8: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
9: Zítra ušetříme.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: XXL výprodej v online shop.cz.
11: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
17: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
16: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
17: Co si vezmu na sebe?
16: Zalando.
18: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
19: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům ve Slavičíně u Zlína za 5 milionů 490 tisíc korun, chalupa v Čisté na Rakovnicku za 1 621 tisíc, pozemek k bydlení v Bučovicích u Vyškova za 6 milionů 314 tisíc, byt 2 plus 1 v Brně Zábrdovicích za 7 milionů 999 tisíc a pozemek k bydlení v Zahořenech na Domažlicku za 820,5 tisíce korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce.
12: Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Takhle báječně vám hraje Rádio Blaník v pátek odpoledne Heidi, sláva bláznivým nápadům. A odpolední vysílání pokračuje dál. Teď už je s vámi Vlasta Suk, přeju krásný pátek, co si zahrajeme po té 16. Třeba písničku Asi. No to není nikdo jiný než Hana Zagorová s Petrem Reskem. Nabídnu skupinu Gentour.
1: Zavři oči, všechno bude fajn.
0: No ano, všechno bude fajn s další pohodovkou.
1: Pojď, už se nevracej.
0: Tohle je Víťa Vávra, svět přichází o básníky. Jsme Rádio Blaník, hrajeme hezky česky a za 5 minut už bude 16 hodin.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
4: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zítra zpočátku zatažená s občasným deštěm. Během dne čekáme proměnlivou oblačnost s přeháňkami. Výjimečně se objeví i bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 18 až 22 stupňů. Na horách to bude kolem 12. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Za volantem.
4: Na Frýdecko-Místecku na místní silnici u Dobratic havarovalo osobní auto. Na místě jsou záchranné složky a komunikace je průjezdná kyvadlově, dejte pozor. V Ostravě v Lučínské ulici u křižovatky s Balbínovou se srazilo osobní auto s dodávkou a silnice je dočasně uzavřena. V obou směrech se tvoří kolony. A na Frýdecko-Místecku při průjezdu návsím havarovala 3 osobní auta. Provoz je částečně blokovaný, dejte pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě.

0: Je opět zprávy.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Jízdní řády čekají v neděli změny. O víkendu se v Česku otvírají zahrady. Podvodníci nabízejí falešné vstupenky na fotbal. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. O víkendu začnou v Česku platit nové jízdní řády. Kvůli začátku letní sezóny budou jezdit jinak regionální vlaky Českých drah i některé autobusy. Změny začnou platit v neděli 14. června a ve většině případů budou platit do konce září. V Havlíčkově Brodě vyrostl speciální dům pro vlaštovky. Původní budovu, ve které se usídlili, totiž zbourali. Podle ochránců jsou ale ptáci při umisťování hnízd konzervativní a vrací se na místa, která znají. Pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
5: Dům pro vlaštovky je asi 5 metrů vysoká dřevostavba, která je důkladně zabezpečena proti vniknutí predátorů, v tomto případě především koček a kun. Stojí zhruba 200 metrů od původní hospodářské budovy, kde vlaštovky dříve hnízdily a která byla zbourána.
4: Ochranáři vlaštovky zhruba měsíc do nového domu lákali pomocí nahrávky s jejich zpěvem. Nyní už tam hnízdí jeden pár. Nadcházející víkend bude patřit zahradám. V rámci víkendu otevřených zahrad lidé nakouknou do běžně nepřístupných míst. Zahrady se otevřou po celé republice. Třeba na Vysočině to bude 28 areálů.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
4: Mistrovství světa ve fotbale, které začalo včera, už padlo do oka i podvodníkům. Na internetu se objevilo více než 4300 domén, které napodobují stránky FIFA a nabízejí falešné vstupenky. Hlavním distribučním kanálem pro falešné lístky jsou sociální sítě. Podle odborníků by fanoušci měli vstupenky kupovat výhradně na oficiálním portálu fifa.com. Tolik zprávy, teď už je tu připravený Vlasta.
2: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
6: Za minutu 16 hodin, tak rozjíždíme další část pátečního odpoledne, ano, teď už se mnou, tak doufám, že si to užijeme. Co si můžete užít i vy, tak to je první letošní letní koncert Rádia Blaník v Havířově, který už se opravdu blíží, za půl hodinky to odstartujeme. No a za pár minut se spojíme s kolegou Petrem Slívou, který je na místě a který nám popíše tu atmosféru, jak se těší, kdo bude zpívat a tak dále, vše se dozvíte. Teď ale další hezká česká, Hana Zagorová a Petr Rezek zpívají, asi.

0: Žentour, Janek Ledecký a všechno bude fajn. Posloucháte Blaník a 100% fajn to dnes bude taky v Havířově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Právě tady totiž odstartujeme tu letní šňůru blaníckých koncertů. Petr Slíva už je na místě s pozvánkou, se hlásí do vysílání. Tak Petře, vítej, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, a zdravím všechny posluchače Rádia Blaník. Zdravím z Havířova, z místa našeho letošního prvního letního koncertu, který bude 11, ale až na konci bude ta 11. Teď jsme v tom prvním městě, tentokrát to vyhrál Havířov, být první. Je to moje rodné město, takže já k němu mám samozřejmě takový srdečný vztah a jsem rád, že jsem po letech zase tady. Co nás čeká dneska? No, čeká nás spousta koncertů, spousta hvězd, které posluchači znají z Blaníku. Petr Kolář, který už teď zvučí na pódiu, Olga Lounová, blanická kapela, která zahraje úplně všechno. Janek Ledecký tady bude, prostě společně si to užijeme a začínáme v 16:30.
0: Jaké to se vstupným?
2: Jaké vstupné? Vstupné se přece na letní koncerty Rádia Blaník neplatí a platí to samozřejmě i letos, takže každý je zván do Havířova na náměstí Republiky, přijďte sem, je tady spousta stánků, občerstvení a nikdo po vás nechce žádnou vstupenku. Parkovat se tady taky dá a ještě navíc se tady můžete přihlásit do klubu posluchačů Rádia Blaník a něco vyhrát. Dostanete samolepku Rádia Blaník a Centropolu a taky můžete něco vyhrát. Dokonce můžete vyhrát až 100 000 korun, prostě být tady se vyplatí.
0: Takže velké lákadlo. A ještě odhadem, do kolika to zhruba potrvá?
2: No zhruba plus minus, skončíme někdy před 10. hodinou, abychom samozřejmě splnili všechny povinnosti, zákony a vyhlášky.
0: Takže času dost. Petře, díky moc, užívejte a my se ještě uslyšíme po 17. hodině. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
3: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A my jedeme dál za chvíli. Jirka Schellinger, teď Miley Cyrus and Oka. Jdeme na to, užívejte pátek s Blaníkem.

0: Posloucháte Radio Blaník a tohle byla Britney Spears v našem odpolední. Teď jedna aktuálka, možná se vám taky před pár minutami stalo, že jste byli automaticky odhlášeni ze sociálních sítí, ať už z Facebooku či Instagramu. Chyba není ve vašem mobilu nebo počítači, jak jsme si mysleli já s kolegyní Ivou Leckou, ale přímo u provozovatele sítí. Zatím to vypadá, že problémy mají uživatelé Facebooku i v zahraničí. Ty první komplikace se objevily už před 16. hodinou, takže dost možná, že vás to odhlásí taky. Tak s tím počítejte, ale jak už jsem říkal, chyba není na vaší straně. Za chvíli Slza, Hluta záruční a taky skupina Divoké byl s písní Broke. Za 6 minut bude 5:30. A já se udělám
1: hvězdičku na nebi. Víkend s Čechomorem.
2: Na Blaníku oslavíme další velké výročí.
1: Album skupiny Čechomor Proměny vyšlo před 25 lety.
2: A my pro vás máme k tomu hudebnímu čtvrtstoletí dárek.
1: Po celý víkend vám budeme rozdávat lístky na koncerty Čechomoru.
2: A také nové album Proměny pokračování.
1: Tak lažte Blaník.
2: A užijte si víkend s Čechomorem.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
6: Stavebniny Janík.
5: S námi to zvládnete.
7: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
8: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
9: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
10: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
11: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
12: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.

0: konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
1: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
0: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
2: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.

0: že by přistál u kraje.
1: Skupina Divoké byl písnička Brouk ve vysílání Blaníku a právě Divocí Bylové, tedy alespoň část kapely, hoši ze skupiny Divoké byl, Vašek Bláha a Roman Procházka byli hosty našeho vysílání v rámci Pepových parťáků a došlo i na jejich aktuální turné k oslavě 28 let skupiny. Většinou prý hrají tak 2 hodiny.
2: Podle toho, jak to jde, myslím si, že tak 2 hodinky, hodinu 3/4 až 2 hodinky. Tak jako já si myslím, že občas lidi jsou unavený, když se hraje třeba, všim jsem se, když se hraje v neděli, že ty lidi třeba už jsou unavený, tak my hrajeme o chvilku míň. Když v pátek jsou natěšený, tak i my jsme jako nabitější, tak hrajeme zase o chvilku díl, takže jako ještě, myslím, že jsme už ve stádiu, že to dokážeme tak nějak jako prostě přizpůsobit tomu té situaci, no.
1: Celé středeční povídání už můžete nejenom slyšet, ale taky vidět na našem webu na adrese radioblaník.cz. Tak tam koukněte, poslechněte si pěkný rozhovor. No za chvíli už písničky od Karla Gotta či Víti Vávry. Jak svět přichází o básníky. Za 4 minuty bude 4:45.
3: Známe to všichni.
4: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
3: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
4: My je za vás vyřešíme.
3: Ať to stojí, co to stojí.
4: Každé všední ráno krátce po 7.
3: Petr platí vaše účty.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA. XXL výprodej v online shop CZ.
9: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
12: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
13: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme SUDOP Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Pohodové české rádio.
17: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy,

0: Víťa Vávra, jak svět přichází o básníky, posloucháte Radio Blaník. No a my vstupujeme do další společné 60 minutovky, po zprávách si opět budeme pohodově hrát. Chystám pro vás Marii Rotrovou. Taky ta naše sluneční hymna. Slunce dál svítí. A kolem 3/4 Petr Spálený.
1: Já to trest. Se klubědívko nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím.
0: Hrajeme hezky česky a za 4 minuty už nám odbije 17. hodina.
2: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
3: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Moravu a Slezsko čeká zítra zpočátku zataženo s občasným deštěm. Během dne pak čekáme proměnlivou oblačnost s přeháňkami. Výjimečně se objeví i bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 18 až 22 stupňů. Na horách to bude kolem 12. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou teď dopravní informace.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
3: Na Ostravsku v Šenově v ulici Gájence na křižovatce s Těšínskou havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. V Olomouci v ulici Na Struze na křižovatce s Bořivojovou bouralo osobní auto do

0: dopravního značení. Dejte tam také pozor. A v Ostravě v Bohumínské ulici u křižovatky s Orlovskou havarovalo osobní auto s nákladním. Počítejte tam se zdržením. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás má Eliška.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Silniční inspekce varuje před podvodnými zprávami. Nehod elektrokol stále přibývá. Koalice chce zvýšit tresty za týrání zvířat. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Inspekce silniční dopravy varuje před podvodnými SMS-kami, které vyzývají k platbě pokuty, a to za údajné překročení rychlosti. Zprávy chodí pod jménem silniční inspekce anebo policie. Na textovky nereagujte a podezření na podvod oznamte policii. A u dopravního tématu zůstaneme. Obliba elektrokol se stále zvyšuje. S tím ale roste i počet nehod na silnicích. Lidé by tak neměli zapomínat na helmu a měli by být vidět, tedy používat odrazky a světla. Kolik cyklistů za poslední 2 roky zemřelo, přiblíží Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
4: V roce 2024 bylo usmrceno 12 cyklistů na elektrokole, v roce 2025 10, a z toho jsou vždy poměrně vysoký podíl právě seniori, protože třeba v loňském roce to bylo 70% usmrcených byli právě seniori nad 60 let.
3: Policisté doporučují nepřeceňovat své schopnosti a uvědomit si, že elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo. Současné tresty za týrání zvířat jsou mírné. Vládní koalice proto navrhuje zvýšení jak trestů, tak sankcí. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Návrh změny zákona je podle něj ve sněmovně a začíná legislativní proces. České tenistky znají soupeře pro čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. Čeká je Velká Británie. V případě postupu Češky narazí v semifinále na lepšího z dvojce Kazachstán-Španělsko. Finálový turnaj pak proběhne v Číně od 22. do 27. září. Titul obhajují Italky. Tolik zprávy, teď si slovo bere Vlasta.
5: Ano, je to tak a necelá minuta nás dělí od 5. hodiny.
1: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
5: Co znamená, když se řekne mám něco v merku nebo někoho v merku? Objasní naše Samira za chvíli, teď posíláme Michala Hrůzu. Tohle je zakázané uvolnění.

0: čas nám opět poskočil 10 minut po 17. Tak to vypadá teď na hodinách. Já vám přeji krásné odpoledne ve společnosti Blaníku a pojďme za naší Samirou.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Co znamená, když řekneme, máme něco v merku? Samiro?
3: Když máme něco v merku nebo někoho, znamená to, že věc nebo osobu pozorně sledujeme, máme ji pod dohledem, plánujeme to, ho nebo ji získat. No a často se používá i ve smyslu, že máme něco v plánu. Původ je jednoduchý a pochází z němčiny. Výraz im meg haben totiž znamená mít v paměti nebo poznamenat si. No a dnes se ještě podíváme na rčení mít na někoho pivku, což znamená, že k někomu chováme nějakou dlouhodobou zlost nebo averzi. I tady totiž zabrouzdáme do němčiny, konkrétně na slovo piv, což znamená hvízdnutí, ale je tam jeden obrat, je man den einen piv tun, a to znamená někoho obelstít nebo podvést. Později se to posunulo k obecnějšímu mít na někoho vztek. Teorie je ale ještě jedna a je spojená s mířením. Mít někoho na mušce nebo taky v merku, jak jsme řešili na začátku, ale ta pivka se přenesla spíš do negativní pozornosti.
0: A už to víme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Další rčení zase v pondělí po 10. a po 18. hodině. Teď původní písnička Karla Kryla, kterou přespíval Daniel Landa. Morituri te salutant pro vás. Cesta.

0: Tak tohle je Paul McCartney, co by Young Boy ve vysílání Rádia Blaník. Za 8 minut už bude půl šesté. Víkend před námi, pokud přemýšlíte, kam vyrazit na výlet, můžete se nechat inspirovat námi, blanickými krajánky, a to na našem webu, kde pro vás máme stovky hezkých tipů napříč republikou. Třeba doporučujeme zemi Keltů v Pardubickém kraji, Brněnskou zoo, klášter v Kladrubech v Plzeňském kraji, Archeopark Pavlov na Jižní Moravě, Rozárium v Olomouci, Aquapala z Praha a tak dále a tak dále. Fotky, videa, reportáže ze všech těch míst najdete na našich internetových stránkách v sekci krajánek na adrese radioblaník.cz. No, za chvíli si budeme opět pohodově hrát. Mám pro vás Elány nebo naši nejnovější hymnu Slunce dál svítí.
1: Maleda mnoho kaváren.

0: Smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodný program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin. A radši přijďte vlakem, zastávka je přímo u areálu Vopky. Více na vop.cz.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
7: Festival v ulicích Art and Life. Hudebníci, akrobati a performeři z 16 zemí světa. Fantazy svět plný bublin. Obří dračice Josefin, hadí žena a akrobacie na tyči. Tančírna pod hvězdami i fire show. Festival v ulicích. Festival na hlavní třídě v Ostravě Porubě. 26. a 27. června. Vstup zdarma.
8: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského Černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
9: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Martino slaví.
11: Přivítej léto na Martinovských slavnostech. Sobotu 13. června s programem pro rodiny a koncerty. Rock'n'roll band Marcela Woodmana, Leona Machálková, Janek Ledecký a další. Martinovské slavnosti Ostrava Martinov. Vstup zdarma. Víc na martinov.ostrava.cz.
12: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Nejen, že mají výplatu vždy včas na účtu, ale pečujeme i o jejich zdraví a energii. Sportem, společným pohybem i podporou zdravého životního stylu. Broze. Společně silnější.
13: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
14: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.

0: Tak tohle je písnička Slunce dál svítí, která určitě taky zazněla nebo zazní v Havířově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Právě v Havířově jsme to dneska o 16:30 odstartovali tu šňůru blanických letních koncertů. Přímo z místa se hlásí opět do vysílání kolega Petr Slíva, který akci moderuje. Petře, vítej.
2: Ahoj, ahoj. Zdravím z Havířova, zdravím z prvního letošního letního koncertu, kterých bude nakonec 11. Tenhle ten je první. Máme za sebou první vystoupení, a to vystoupení Petra Koláře. Máme tady plné náměstí. Petr byl samozřejmě jako vždycky úžasný. Všichni zpívali s ním. Teď se nám začíná zvučit Olga Lounová. No a po ní to přijde ještě blanická kapela a bude Janek Ledecký a máme tady náš prodejní stánek a samolepky Rádia Blaník a Centropolu. Prostě užíváme si to tady. Ještě důležitá informace, přestože je to takhle obrovský koncert, tak je úplně zadarmo. Vstupné se tady neplatí, takže kdokoliv může přijít a zúčastnit se ho.
0: No tak jo, tak se budeme těšit samozřejmě na vás, kteří dorazíte za kolegou Petrem Slívou a na náš první letní koncert Rádia Blaník, který potrval zhruba do 22 hodin.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: A do té 18. hodiny ode mě třeba Petr Spálený, je to trest, nebo Lighthouse Family, hi.
3: Sluníčkové léto.
1: Sluníčkové léto.
3: Už brzy
1: na Blaníku.
5: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Kdo šetří, má za 3.
8: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
13: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
14: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
17: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Zase lítáš v oblacích?
18: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
17: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
19: Tak honem, ať vám neuletí!
18: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
17: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
18: Více o akci na
20: firma na zážitky
18: CZ.
21: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
22: A tava!
23: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
21: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
23: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Lighthouse Family, písnička High. Přiblížila se 18. hodina, to znamená, že opět pro vás máme českou desítku a mezi těmi top deseti třeba Petr Kolář V nebi snad ti prominou. V nebi snad ti prominou, že si hrála. Taky budou Radečci, všechno je v pořádku. A nebo Eva Farna se skupinou Miraj, vzpomeneš si. Schválně, jestli obhájí první pozici tahle píseň. Za mě hodně vydařená. Jsme Rádio Blaník, hrajeme hezky česky, za pět minut bude 18 hodin.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku zpočátku zataženo s občasným deštěm. Během dne pak čekáme proměnlivou oblačnost s přehánkami. Výjimečně se objeví i bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 18 až 22 stupňů. Na horách to bude kolem 12. Tolik počasí, za chvíli je tu doprava.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Na dálnici D35 na 247. kilometru směrem na Hradec Králové havarovala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v koloně. Na výjezdu z Uherského Brodu směrem na Starý Hrozenkov se srazila dvě osobní auta. Jedno se převrátilo na střechu. Na místě jsou všechny záchranné složky a policie. Blokovaný je tam jeden pruh. Počítejte se zdržením. A na Ostravsku v Šenově v ulici Hájence na křižovatce s Těšínskou bouralo osobní auto. Počítejte s omezením i tady. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Ráno do práce?
1: O víkendu na výlet.
3: S Blaníkem jsme s vámi i na vašich cestách.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Úřad práce odhalil více nelegálních pracujících. Pejskaře čeká od července další povinnost. V Praze se o víkendu otevřou muzea. Rádio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Státní úřad inspekce práce loni odhalil téměř 2,5 tisíce nelegálně zaměstnaných lidí. Za přestupky padly pokuty za více než 134 milionů korun. Na černo se nejvíc pracovalo ve stavebnictví, ubytování, stravování a taky pohostinství. Majitelé a chovatelé psů musí od července evidovat psy. Jde o povinné zapsání do centrální evidence psů, kde budou základní informace zvířete. Vztahuje se to na všechny psy s prokázaným původem i bez něj. Pokračuje viceprezidentka Komory veterinárních lékařů Kateřina Waldhans.
5: Registrace do centrální evidence by měl chovat.

0: chovatel zajistit nejpozději s nejbližší vakcinací proti vzteklině. U štěňat by měl chovatel zajistit zápis do centrální evidence již při čipování vždy před předáním novému chovateli. Zápis do centrální evidence je pro veterinárního lékaře úkon jako každý jiný a podle časové náročnosti si stanoví cenu.
1: Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Kolony u Náchoda končí. Stavbaři totiž po 3 měsících dokončili kruhovou křižovatku na silnici 1/33 v Náchodě před hraničním přechodem do Polska. Plný provoz tu silničáři obnoví v neděli odpoledne. Skončí tak kyvadlový provoz, kvůli kterému se na příjezdu do města tvořily až několika kilometrové kolony. Praha se připravuje na muzejní noc. V metropoli proběhne už zítra. Muzea a galerie budou otevřeny zhruba od 18 hodin do půlnoci. Letos poprvé se připojí i Národní galerie a Galerie digitálního umění Signal Space. Na akci se chystá taky pražský dopravní podnik, který vypraví speciální tramvaje a autobusy. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď už je na řadě Česká desítka.
2: Česká desítka.
3: Česká desítka.
2: Česká desítka.
3: Na rádiu Blaník.
4: Vítejte u České desítky na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. A jako vždycky touhle dobou přicházím s desítkou nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. Spočítala nám to opět česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI, kde se potkali playlisty rádií z celé republiky, hodili to do počítače a vypadnul žebříček, ze kterého vybíráme jenom česky zpívané písničky a ty, které se umístily na prvních 10 místech v té následující hodině uslyšíte. Kromě toho teda taky uslyšíte 2 vzpomínky na to, co se v éteru dělo před léty. Tak se do toho dáme, ke strojům.
5: Dachyme! Hoď ho do stroje!
4: Sem tam ze stroje vypadne něco, co neprojde výstupní kontrolou, no a tomu říkáme odpadlíci. S českou desítkou se tentokrát loučí písnička Všude zdejší od Jelenu.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: A taky Drahokamy od Mirai. Ale není všem dnům konec, obě se ještě můžou vrátit. Teď budou jenom sbírat dech v menších rotacích, ne že by zéteru zmizeli úplně. A kdo zaplnil ta 2 uvolněná místa? Máme tady 2 návraty, shodou okolností hned po sobě na začátku dnešní české desítky. A protože jedeme odzadu, obsadili 10. a 9. pozici. Na té 10. je hudební spojení Marcel a Fiddlersky a písnička Vanilkové nebe, která si v české desítce už prožila 2 týdny. Potom se uklidila do závětří a teď je zpátky a připisuje si týden 3.
2: Česká desítka
3: na rádiu Blaník, místo 10.
2: Návrat.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník, místo deváté.
1: Návrat.

0: Blaníka. Na rádiu
1: Blaník. A to byl ten druhý návrat do české desítky.
2: Petr Kolář a V nebi snad ti prominou.
1: Shodou okolností, pokud posloucháte páteční premiéru české desítky, tak možná v tuto chvíli zpívá Petr Kolář tuto písničku návštěvníkům našeho letošního prvního letního koncertu v Havířově. Společně s ním je tam taky Olga Lounová, Janek Ledecký a naše blanická kapela. A moje maličkost. Zní to trošku schizofréně, ale v tuto chvíli jsem na dvou místech současně. Zázrak techniky. A kromě toho, že vám Petr zpíval taky na blanickém konopišti, tak byl minulý týden i hostem dalšího kytarového rána a takhle vám zpíval živě v ranním vysílání na Blaníku.
2: A zjistili jsme, že některé začátky písniček jsou si hodně podobné.
3: A kdo tě líbá? To je jiná písnička.
4: To je jiná,
3: to jsem se splet. Víš, jak jsme se bavili? Aha, sorry.

0: stěžnou tvář.
1: Tak to bylo 9. místo české desítky, Petr Kolář a jeho letošní novinka V nebi snad ti prominou. A jdeme na 8. příčku. Tam nás čeká služebně nejstarší písnička aktuální české desítky. Když se dívám, jak dlouho v ní jsou ostatní písničky, tak se této ani nepřibližují. To není jenom tak obyčejný parník, to je prostě o Titanic. 113. týden v české desítce totiž slaví Plamen Kateřiny Marie Tiché a skupiny Benjis. Aktuálně na 8. místě.
2: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: tisícka. Na rádiu Blaník.
1: Tereza Mašková a Hořko Sladký Valčík na sedmé příčce České desítky, což je konec konců stejné umístění jako před týdnem. A protože je sedmička šťastné číslo, tak s tím asi Terka nemá kdo ví jak velký problém. Terka s námi loni objela několik letních koncertů a i letos se přidá. Můžete ji slyšet třeba 7. srpna v Chomutově, pojede s námi 14. srpna do Napajedel a nebo 28. srpna do Tišnova. No a my vyrazíme do minulosti.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Před námi je totiž dnešní první pohled zpátky. A ten nás zavede do roku 2001, kdy došlo k jednomu takovému netradičnímu setkání. I když zrovna pánové Habka a Horáček měli netradiční duety rádi. Tento si zaspíval jeden z autorů písničky, Petr Habka, společně s tehdy právě vyšlou slovenskou hvězdou Janou Kiršner. Ta písnička, kterou společně s textem Michala Horáčka naspívali, se jmenuje Bude mi lehká zem. Pánové Habka a Horáček ji zařadili na své čtvrté album Mohlo by tu být i líp. A touhle dobou to 4 týdny byla nejhranější česká písnička v éteru.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled zpátky.

0: Tak to byli Petr Habka a Jana Kirchner a duet Bude mi lehká zem, který byl touto dobou v roce 2001 nejhranější českou písničkou v éteru. A za chvíli zase k těm nejhranějším v uplynulém týdnu. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
5: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
6: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Martinov slaví.
8: Přivítej léto na Martinovských slavnostech. Sobotu 13. června s programem pro rodiny a koncerty. Rock'n'roll band Marcela Woodmana, Leona Machálková, Janek Ledecký a další. Martinovské slavnosti 8.

0: 10% na náplně nad 1000 korun.
1: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
0: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
1: Tak mrkněte na
2: tisku levně.cz.
3: Náplně hned.

0: Posloucháte Českou desítku na Blaníku, ve které si i dnes hrajeme české písničky, které se v uplynulém týdnu v éteru objevovaly nejčastěji. Za sebou už máme 4 místa z té dolní části žebříčku a první pohled zpátky. A nás teď bude zajímat 6. příčka. Pokud posloucháte páteční premiéru, tak jste se dočkali toho, o čem se v té písničce zpívá. Pokud nedělní reprízu, nezbývá, než se zase začít modlit, aby znovu přišel. Kdo? No, pátek přece. Modlit se můžete společně s Markem Ztraceným, protože k tomu dokonce napsal i písničku, jmenuje se Modlitba za pátek. V České desítce je 4. týdnem a aktuálně na 6. místě, což je z minulého 10. docela znatelný posun. Tak tady je to 6. místo, Marek Ztracený a Modlitba za pátek.
1: Česká desítka na rádiu Blaník, místo 6.

0: Desítka. Na rádiu Blaník.
1: Všechno je v pořádku, konstatuje skupina Opět a Radeček na pátém místě České desítky s písničkou, která si v žebříčku nejhranějších českých písniček právě připsala 11. týden. Mimochodem, jedna novinka u Radečků, kromě toho, že jim rostou vlasy po návštěvě jisté maďarské kliniky, že si Tomáš Polák na podzim zatančí ve Stardance a že je v únoru 2028 čeká životní koncert ve velké pražské O2 aréně, tak ještě jedna aktualitka. Radečci chystají své výběrové album, takzvanou Best Ofku, na kterou dají své největší hity, a na Facebooku uspořádali mezi fanoušky anketu, takže jim tam můžete do komentářů napsat, která písnička by neměla na desce chybět. Jejich písnička samozřejmě. A my půjdeme na čtvrté místo. Skupina UDG je sice na scéně už pěkných pár let, ale vlastně až letos se jim podařilo výrazněji probojovat se do playlistu rádií, a to tak, že slušně. S písničkou Odlétáš se v první desítce nejhranějších českých písniček drží už 6. týden a momentálně je z toho krásné 4. místo.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Písnička na rádiu Blaník.
1: Cenný kov to sice není, ale i za čtvrtá místa se vyplácejí odměny. Alespoň na mezinárodních soutěžích. My tady máme sice tu naši domácí českou desítku, vyplácet nic nebudeme, ani těm na medailových pozicích, ale skupině UDG můžu pogratulovat, že jim písnička Odletáš v éteru funguje. A propo, když jsme u těch medailových pozic, tak k ním se dostaneme už za chvíli. Teď je na řadě druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Tentokrát nepoletíme tak daleko jako v prvním případě. Přeneseme se do předcovidového roku 2019. Tehdy svět ještě netušil, co přijde, a to ani Sebastian Navrátil s písničkou Rub a líc. Písničku libereckému zpěvákovi otextoval Xindl X za spolupráce skupiny Jananas. Videoklip potom natočil Jonáš Červinka alias Lipo. A touhle dobou, to v tom roce 2019, byla jeden týden nejhranější česká písnička v éteru.
0: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
0: Pohled zpátky.

0: Rádiu Vlna. Dnešní druhý pohled zpátky byl do roku 2019. Sebastian měl tehdy novinku Rub a líc a touto dobou to byla nejhranější česká písnička v éteru. Ale teď už zpátky do přítomnosti, protože před námi jsou první tři místa. Na té předchozí písničce od Sebastiana se, jak už bylo zmíněno, textařsky podílel Xindl X. A ten stejný Xindl X má svou vlastní písničku v aktuální české desíce. Na třetím místě žebříčku se po 39 týdnech skrývá jeho puberťák. A od minula si výrazně polepšil. Z šestého místa to vzal rovnou na bronzové třetí.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo třetí.

0: Druhé místo české desítky stejně jako před týdnem obsadila skupina Činasky s písničkou Selhání. V případě, že opět berou stříbro a že se jim v éteru daří už sedmý týden, tak bych o selhání moc nemluvil, spíš o úspěchu. Ale umělec musí být pořád trošku nespokojený a na pochybách. A kdo je na prvním místě? Nepochybujte, jsou tam. A kdo konkrétně, to vám řeknu hned po rekapitulaci. Do české desítky se vrátila písnička Vanilkové nebe, za kterou stojí dvojice Marcel a Fiddlersky, a je na desátém místě. Další návrat máme hned na deváté příčce. Je tam Petr Kolář a V nebi snad ti prominou. Kateřina, Marie Tichá, skupina Benjis a Plamen, tak to vypadá na místě osmém. Sedmou příčku, stejně jako před týdnem, obsadila Tereza Mašková a její Hořkosladký valčík. A šestou nejhranější českou písničkou v éteru v uplynulém týdnu byla Modlitba za pátek Marka Ztraceného. Všechno je v pořádku, zpívají opět a Radeček na pátém místě. UDG a Odlétáš, tak to vypadá na čtvrté příčce. Bronz tentokrát bere Xindl X za jeho puberťáka. Na druhém místě jsou Činasky a Selhání. A jdeme na to první místo.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: Pokud posloucháte nedělní reprízu České desítky, tak Eva Farna už má za sebou první ze tří koncertů v pražském Edenu a na další dva se chystá. Jeden v neděli a ten poslední v úterý. Ten, kdo s ní naspíval písničku, která je i tentokrát na prvním místě české desítky, je určitě u toho, aby nabral atmosféru na to, že mu ten Eden bude příští rok patřit taky. Mluvím o Mirajovi. A ano, jejich společná písnička Vzpomeneš si už po deváté vyhrála českou desítku.

0: Tak to bylo první místo české desítky, které už po deváté obsadila písnička, kterou naspívali Eva Farná a Miraj. Tak dlouho spolu vystupujete na vzpomínkových koncertech na Davida Stypku, až chytnete tu jeho melancholičnost a natočíte písničku, která jakoby vypadla z jeho dílny. Prý se u natáčení děly zvláštní věci. Mirajovi se třeba rozpadl dřevěný prsten, který dostal od Davida. Zní to mysticky a tajemně. A to je pro dnešek z české desítky vše. Takže poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého česká desítka vždy čerpá. A těším se na vás zase v premiéře v pátek po 18. hodině a v neděli v repríze, přesně v poledne. Loučí se Petr Slíva, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Nádherná láska na rádiu Blaník, nádherná písnička samozřejmě za námi a před námi další krásné už na vaše přání za malou chvíli. A mezi nimi třeba skupina Olympic Černou láska. Je taky Jakub Smolík s Viktorkou Genzrovou. Tvůj dětský svík, ať nás na pořád. No taky Michal David, Pavel Horňák, Markéta Muchová. To se oslaví. Tak možná taky slavíte pátek večer, svátek narozeniny výroční. Do pohody vám budeme hrát na přání a pochopitelně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra čekujeme zpočátku zataženo s deštěm nebo s přeháníkami, postupně by měly srážky ustávat a odpoledne může být už polojasno. Teploty 19 až 23, na jihovýchodě až 25 a v 1000 metrech kolem 14 stupňů, noční minima 14 až 10 stupňů Celsia.
1: Plasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: Ano, startuje páteční večer, tak já doufám, že si ho společně užijeme naplno a že si budeme zpívat samozřejmě tak, jak to máte rádi, hezky česky. A to jsou písničky, které objednáváte vy v předstihu přes naše internetové stránky radioblaník.cz. V tento den slavíme téměř kulatiny naší svatby, kdy si před 39 lety řekla svoje ano. Byly dny veselé, šťastné i ostatní. A já ti, Dano, děkuji za každé nové ráno. Snad jich společně ještě mnoho přivítáme. Díky za to, že jsi Láďa.
1: Rádio Blaník. Písničky na přání.
0: Tak vás zdravíme a teď si společně můžete zatančit. Alčíček.

0: rytmu valčíčku jsme odstartovali dnešní písničky napsání a pojďme na další vzkaz a dáme si Argemu.
1: Písničky napsání na rádiu Blaník.
0: Generál, zahrajte prosím písničku mojí dceři Nikol Bajgarové k včerejším 25. narozeninám. Všechno nejlepší ti přeje tačka Mirek, taky Petra s Dominikem a Ondra. Pěkně si ty narozeniny užij a krásně to oslav. A teď už jdeme na jedno do Jarošovského pivovaru. Tak ať vám chutí.

Argema, Jarošovský pivovar, posloucháte Blaník. Další hezká česká podle vás, která nás roztančí, bude znít To se oslaví. Dobrý večer, chtěla bych nechat zahrát mému synovi Kájovi k 9. narozeninám do Vlastiboře. Všechno nejlepší, ať máš kolem sebe samé skvělé kamarády, zažiješ spoustu dobrodružství a splní se ti všechna tajná přání. Užij si svůj velký den, to ti přeje ze srdce mamka, taťka, bráška Martínek, tety Verča a Petra, také babička a strejda Jarda. A prostě všichni, co tě mají rádi. Tak Kájo, všechno nejlepší i od nás. A jdeme slovit.

0: Michal David, Pavel Horňák, Markéta Muchová a to se oslaví. A pokračujeme dál. Chtěl bych zahrát písničku pro naši milovanou dceru Nelinku Gunzíkovou k její první desítce. Všechno nejlepší k narozeninám. Zůstaň pořád stejně usměvavá a svá, protože si to nejlepší, co nás v životě potkalo. Krásné narozeniny, zlatíčko, si naše dokonalá jednička, táta a máma. Milujeme tě. Ahoj Blaníčku, chtěli bychom dát zahrát Petře Vachkové z Hrádku nad Nisou, krásnou písničku k jejím dnešním 54. narozeninám a popřát jí všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka a hodně lásky, kterou si zaslouží. To jí přejí syn Radim, tatínek, sestra Ivana a synovci Robin a Tomáš a taky ostatní přátelé.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.

0: Jakub Smolík, také Viktorka Genzrová. A říkej mi, táto, máme krátce po čtvrt na osm.
1: A teď na vaše přání Despacito. Dobrý den, zahrajte prosím dodatečně pro Sofinku Englovou k osmým narozeninám, které měla 4. června. Milá Sofinko, přejeme ti všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví, ať se ti daří ve škole, abys měla samé jedničky, hodně hodných kamarádů a hlavně, ať jsi šťastná. Máme tě moc rádi. Táta, máma a Viktorka. Tak samozřejmě Sofince hrajeme tu její oblíbenou písničku a přejeme od nás taky všechno nejlepší. A teď, Sofinko, pro tebe Despacito.
2: Aj.

0: Despacito.
1: Za námi Despacito a před námi třeba Josef Wagner. Jen ty budeš dál mou láskou. Už za chvíli Jen ty budeš dál mou láskou snů. Ještě před ním Kabáti, oni a taky Josef Laufer. S Bohem lásko, já jedu dál. A my taky dál vám budeme hrát hezky česky. A podle vás to bude samozřejmě v příštích minutách.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: 10% na náplně nad 1000 korun.
1: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
0: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
1: Tak mrkněte na
2: tiskulevně.cz.
3: Náplně hned.
4: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: Vašky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: No a dole vaše přání, taky hezká česká od Pepe Loufra s Bohem lásko, já jedu dál. Prosím o zahrání písničky pro moji kamarádku Vladěnku Kočárníkovou z Nučic. Jen tak pro radost. Měj se pohádkově. Majka.

0: kamaráde, plno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Josef Laufer zpíval s Bohem lásko, já jedu dál. A my taky jedeme dál se skupinou Kabát. Milý Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát píseň pro moji rodinu, tatínka Jiříka, maminku Blaníčku, sestru Natálku a brášku Domču. Máme pracovní týden, skládáme dřevo a zvelebujeme skalku. Budeme moc rádi, když nám zahrajete. Ať nám jde všechno od ruky, nálada je skvělá a společná práce nás baví. Děkujeme za zahrání a posíláme pozdrav všem posluchačům od Gabči. Tak Gabčo, ano, ať vám to jde. Hezky pracujte a pěkně si k tomu zpívejte vaše oblíbené písničky a teď tu vaši, kterou chcete slyšet. Skupina Kabát a oni.

Kapela Kabát, písnička Oni, teď on, Josef Wagner, jen ty budeš dál mou láskou snu. Lásko má, ty si má nejkrásnější královna a vždy tě budu milovat, tvůj Patrik. Radio Blaník.

Josef Wagner, jen ty budeš dál mou láskou snů, posloucháte Radio Blaník. A teď na vaše přání, Michal Tušný, co by prodavač, zahrajeme všem zaměstnancům domova pro seniory Centrum ve Zruši nad Sázavou, kteří se o nás krásně starají. Písničku posílá Láďa Krucký.

0: Pojďte všichni dovnitř. Michal Tušný, co by prodavač, krátce před 7:45. Za chvíli slíbená černovláska od skupiny Olympic a taky Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř, Když se zamiluje kůň.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: Atava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme podle vás. Právě teď jedna romantika nás čeká. Dobrý den, na touto cestou bych chtěla popřát svému bráchovi Lukášovi Adámkovi k jeho 37. narozeninám. Všechno nejlepší. Hodně štěstíčka, zdravíčka, taky lásky. Ať se mu hodně daří a splní se mu to, co si přeje. Posílá mu to jeho ségra Žaneta Adámková z Jablonce nad Nisou.

Radio Blaník s vámi, písničky na vaše písemná přání každý večer od 19 hodin. A pokračujeme se skupinou Olympic. Moje nejlepší rádio, můj Blaníčku, zahraje mi pro moji holčičku. Je to vzpomínka na rok 1980. Lásko moje veliká, nový život začíná. Miluji tě a nepřestanu, tvá láska. Zavři oči a nech se vést.

0: ať mu jde ta práce lépe od ruky, děkuje Valerie. No tak to taky přejeme samozřejmě, ať to utíká, tady už je písnička, Když se zamiluje kůň.
1: Radio Blaník, hrajeme vám hezky česky.

0: Když se zamiluje kůň, zpívali pánové Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Posloucháte Rádio Blaník, přiblížila se 20. hodina, takže písnička na přání jdou do další části. Už za okamžik na rozjezd další společné 60-minutovky podle vás Miroslav Donutil.
1: Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.
0: Taky zaspívá Petr Novák. Nebo Lucie Bílá, Honza Bendik, jednu malou chvíli.
2: Nepromarně ani jeden den, víš, každým příběh ke konci se chýlí.
0: Rádio Blaník hraje na vaše přání.
2: Nepromarně tady.
0: A i v pátek večer, hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: První část zítřejšího dne bude většinou zatažená s deštěm nebo přeháňkami, postupně by ale měly srážky ustávat a odpoledne už se vyklubejí sluníčko, čekáme polojasno. Teploty 19 až 23, na jihovýchodě až 25 a v 1000 metrech kolem 14. Noční minima klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia.
3: Vlasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
0: A jdeme dál na vaše přání, budeme hrát samozřejmě i v této 60 minutovce. Teď aktuálně zaspívá Miroslav Donutil, ten báječný mužský svět. Počkej, ty nemáš 33, vždyť je to jen 18 z 15 let diskuse.

0: zkušeností navrch. V tomhle věku už máš mít sice rozum, ale naštěstí tě známe, takže se těšíme na další společné bláznění. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky k tvým krásným 33. narozeninám. To ti ze srdce přeje manželka Lenka s synem Kubíkem a taky tchýně Marcela. A Blaník se přidává. Jde na to.
1: Na rádiu Blaník.

v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát za tajemství.

nebuď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rup a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

0: Miroslav Donutil, ten báječnej mužský svět. Posloucháte Blaník a pokračujeme dál. Teď už si dáme čmeláka. Zdravím, Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát píseň pro radost pro moji maminku Aničku a pro kolegyně na odpolední směně. Ať nám ten páteční večer krásně utíká. Děkuje, Kristýna.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně nějakou i vy.

skupina Divoky byl písnička Čmelák, teď na vaše přání taky Petr Novák, hvězdičko blízkavá. Bude to pro naši milovanou Toničku Hrvánkovou ze Žadce. K jejímu dnešnímu svátku přeje manžel s rodinou. Toničko, buď pořád tak silná, protože spolu vše zvládneme. Užij si dnešní den.

Petr Novák a Hvězdičko Blízkavá. Posloucháte Rádio Blaník a další pohodovka před námi. Od Olgy Lounové patříme k sobě. Prosím, zahrajte Martičce, ať se jí krásně pracuje a je šťastná. Děkuji Wendy. Tak jdeme na ní. Tady je Olga Lounová.

Patříme k sobě, zpívala Olga Lounová na rádiu Blaník a pokračovat budeme dál s písničkou skupiny Beatles. A komu to bude tentokrát? Dobrý večer, Blaníčku, prosím o tuhle písničku pro strejdu Pavla Škvarila z Bystřice pod Hostýnem k jeho dnešním narozeninám. Přejeme ti, ať si samozřejmě zdravý, šťastný a spokojený. Penízky, ať se k tobě kutálejí a spoustu šťastně najetých kilometrů s tvým vysněným medvídkem. Všechno nejlepší přeje sestra Hanka, tvá neteř Hanča a taky Jára.

Tak tohle jsou Beatles, Please, Mr. Postman. A pokračujeme zase hezky česky na vaše přání. Bude to pro naše milované děti, Kajíka, Kačenku, Teresku a Nalusku, ke dni, kdy jsme se zase všichni konečně sešli. Milujeme být s vámi, mamka s Míšou.

0: chvíli.
1: Lucie Bílá, taky Honza Bendík a jednu malou chvíli. Za 10 minut půl deváté, za chvíli třeba Marie Rotrová, na vaše přání Nedvědi či Karel Gott. Kávu si osladím. Dobrý večer.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
7: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz. Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
8: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
9: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
8: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
9: Tak mrkněte na
10: tisknulevně.cz.
11: Náplně hned.
12: Dny Karviné se blíží. 12. a 13. června roztančí park Boženy Němcové kapely jako Divoký Bill, Olympic, Vesna nebo Ben Cristoval. Těšte se taky na unikátní show Janáčkovy filharmonie z DJ Lova. Chybět nebude ani obří zóna pro děti. Vstup je zdarma, tak dorazte slavit s námi. 12. a 13. června v Karviné.

0: Na rádiu Blaník.
1: Večer co večer vybíráte, ano, v předstihu přes naše internetové stránky na adrese radioblaník.cz. Teď nám zaspívá Marie Rotrová. V neděli 14. června oslaví své krásné 51. narozeniny Petr Kulhánek z Loun. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky mu přeje přítelkyně Jarka. A k přání se také připojují její synové a všichni ze Skořenic. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky od Marie Rotrové pro mou přítelkyni Michaelu. Míšo, zítra se uvidíme. Petr.
2: Pohodové České rádio.

o měsíc. Marie Rotrová zpívala Měli jsme se potkat dřív. My pokračujeme dál a vaše přání teď, bratře Nedvědi, máme jen sebe. Milí Blaníku, chtěla bych nechat zahrát písničku pro svou osudovou lásku k našemu 5. výročí. Náš příběh je plný lásky, ale i bolesti a trápení. Věřím, že opravdová láska musí projít peklem, aby člověk poznal, co v životě skutečně potřebuje a bez koho nemůže být šťastný. PS, láska je silnější než smrt. Kačenka. Všechno nejlepší k našemu výročí, Kačenko, moc tě miluji asi celý můj život. Radek.

0: Máme jen sebe.
1: Za námi bratři nedvědi, máme jen sebe a před námi Karel Gott. Ahoj, zdravím celé Rádio Blaník, moc bych prosila o zahrání písničky paní Haničce Markové z Plzně s tímto vzkazem. Hani, já se přijedu podívat, slibuju, neboj, a dáme si kávu. Barunka. Rádio.

Kávu si osladím a Karel Gott. Kdo by neznal tuhle pecku. Pokračujeme dál na vaše přání skupina Holky a pro mámu a bude to pro mamku Moniku. Milá maminko, dnes slavíš své narozeniny, tak bychom ti chtěli poděkovat za všechno, co pro nás každý den děláš. Děkujeme za tvoji lásku, trpělivost, podporu i za to, že jsi vždycky stála při nás. Ať se dělo cokoliv, přejeme ti hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, štěstí a splněných přání. Máme tě moc rádi a tato písnička je pro tebe. S láskou od celé rodiny.

0: Za námi holky z písní pro mámu za 5 minut 8:45. Před námi naopak hezké české od Verony, na mě nečekej, a taky třeba od Pavlíny Jíšové, já písnička. A ještě předtím vším Stevie Wonder.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: No a pojďme splnit další přáníčko. Tímto vás chci poprosit, jestli byste mohli zahrát mojí ženě Perle písničku od Stevieho Wondera. Ahoj, moje krásná Perličko, strašně moc tě miluji, seš pro mě všechno, Perličko moje. Chci se tě zeptat, jestli se mě vezmeš za muže. Čau, tvůj Pepa.

Za námi Stevie Wonder, před námi Pavlína Jíšová, já písnička. Milý Blaníčku, prosím o zahrání k zítřejšímu svátku pro Toníčka Mangolta z Jedlí. Dnes svůj svátek přišel zas, ať je plný radosti a krás. Štěstí, zdraví, lásky k tomu, přijmi přání od nás domů. Všechno nejlepší ti přeje Iveta, Milan, Sebíček, Páťa a Péťa s Pájou. Tak jdeme na písničku, tady je.

Pavlína Jižová a já písnička. Posloucháte Blaník a pokračovat budeme s Veronou. Prosím, zahrajte pro partu skvělých kolegyně DM Drogerie Čáslav a jejich partnery, se kterými se dneska profesně loučím z důvodu mého odchodu do důchodu. Holky, moc děkuji za dobu s vámi a přeji pevné nervy a zdraví do dalších let nám všem. Božena Vítková. Další. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku Naší lásce s přáním. Všechno nej, uži si to od nás, je vše neměné, vše krásné, přeje Honzíček a taky Stařík. Prosím o zahrání písničky pro mou autobusovou lásku Libora, který se právě nachází na trase Ždírec nad Doubravou, Žďár nad Sázavou. Ať jsou vaše poslední cesty autobusem co nejpříjemnější a bez nehod. Do další pracovní etapy přeji, aby se vaše jediná pravá zmrzlina z čerstvého ovoce stala synonymem pro tu nejlepší zmrzlinu, na kterou budou stát nekonečné fronty spokojených a vždy usmívavých zákazníků. Jste úžasní, budete mi chybět, vaše sluníčko. Každý večer vás poslouchám, tak si chci udělat radost. Jste super rádio a každý pátek čekám od paní Ivito. 3 dny se radujte, juchu, moc vám děkuji a zdravím celé rádio Lída. Ano, Lído, tak ano, tak naše kolegyně Evalecká má den velkého juchu, právě pátek. 3 dny se radujeme, tak já doufám, že vy se budete radovat nejenom 3 dny, které nás čekají teď volné, většinu z nás tedy, ale že se budete radovat s Blaníkem i v dalších dnech, týdnech, měsících a letech. Teď si užijte písničku, tady je Verona a Na mě nečekej. Rádio Blaník.

Verona, na mě nečekej, vy si počkejte na další. Teď na kapelu Queen, prosím o zahrání písničky manželovi pro Petra od Veroniky. Něco od Queen, jste se nejlepší manžel, moc děkuju.

Kapela Queen, Friends Will Be Friends. Celá minuta nás dělí od 9. večerní i po 21. hodině to bude znít na vaše přání. Třeba za několik málo minut. Karol Duchoň, Mám tě rád.

0: taky si dáme dvojici. Radek Tomášek, Helena Maršálková, Džínová láska.
1: Ta naše láska Džínová nám dvěma patří a nás.
0: A z vesela to rozjedeme s Mravenečkem. To se ví, že Rádio Blaník hraje na vaše přání. A hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra z počátku dne čekejme zataženo a déšť nebo přehánky. Postupně během odpoledne by měly srážky ustávat a později se objeví i sluníčko, už má být polojasno. Teploty 19 až 23, na jeho východě až 25 a v 1000 metrech okolo 14 a ty noční minima klesou na 14 až 10 stupňů.
2: Plasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
0: Ano, stále jsem s vámi a přeju krásný páteční večer, ať už ho trávíte kdekoliv. A pokračujeme dál na vaše přání, teď Eva Farná s písní Láska. Bude to pro moji lásku Zdeňka Jankského, moc tě miluju, tak jdeme na to.

0: Eva Farná, písnička, která se jmenovala Láska, a my pokračujeme dál na vaše přání v tuto chvíli. Karol Duchoň, Mám tě rád. Vážené Rádio Blaník, prosíme o zahrání písničky pro naši dlouholetou rodinnou přítelkyni paní Martinu Dialo-Jilkovou k jejímu životnímu jubileu. Máme tě moc rádi a budeme se smát, to ti ze srdce přejí Radek a Michálek.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Blaník Rádio.

Karol Duchoň, písnička z 80. let. Mám tě rád na rádiu Blaník. My vás taky máme rádi, proto hrajeme na vaše přání každý večer od 19 hodin. Teď Jelení Hradišťani a Miluju tě. Přeji své manželce Božence z Chotusice co nejdelší prožití zaslouženého důchodu a radosti s celou rodinou. Přeje manžel Milan a celá rozvětvená rodina. Rádio Blaník.

Skupina Jelen, taky kapela Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Miluju tě. A teď pokračujeme na vaše přání. Van Halen, písnička Jump nás čeká. Chtěl bych Market dodatečně popřát k jejím narozeninám, připomenout krásné chvíle na rokových zábavách. Proto prosím o zahrání písničky Jump. Posílá Marťas.

0: Robbie, který von Halen, písnička Jump. Na Blaníku jedeme dál na vaše přání, teď skupina Kex a písnička Víš. Zahrajeme své skvělé manželce Janě dodatečně k narozeninám, které oslavila ve čtvrtek 11. června. Přeji spoustu zdraví, štěstí, pevných nervů a trpělivosti nejen se mnou, ale taky se svou čtvrtou třídou na základní škole. Neboj, Jani, prázdniny jsou již za pár. A ještě tu máme další požadavek. Kočičko, Aničko, všechno nejlepší k tvým 27. narozeninám. Roky plynou, čas se zastavit nedá, tak si užívej, dokud tvoje hlava není šedá. Jsi slunce, jsi ráno, jsi veselý člověk, kterého nikdy není málo. Dej pusu manželovi a dovi.
1: Radio Blaník.
2: Pohodové české rádio.

0: Skupina Kex, písnička Víš, už za okamžik Radek Tomášek, taky Helena Maršálková. Ta naše láska džínová. A podle vás taky třeba Michal Levit či Maxim Turbulence s písní Braveneček. Písničky
1: na přání. Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
3: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
4: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
5: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
4: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
5: Tak mrkněte na tisku levně.cz.
6: Náplně hned.

0: Rádiu Blaník.
1: A dnes prodlužujeme, ano, při pátku. Teď máme krátce před půl desátou a dáme si Jeanovou lásku. Ahoj Izzy, miluji tě z celého srdce a doufám, že to posloucháš, Matyáš.

Tolik tedy Gino Láska, Radek Tomášek a Helena Maršálková. A teď zahrajeme pro zaměstnance restaurace u Kadi, ať vám uteče šichta. Bude to pro Kačenku, Jiřinku, Bělu a Zdendu. Mám vás rád. David posílá Michala Davida.

0: Michal David a pár přátel stačí mít ve vysílání Blaníku. A teď to rozjedeme. Hezky, česky zvesela. Milý Kubo, takhle si své letošní narozeniny asi nepředstavoval. Tak ti přejeme, ať můžeš brzy zase dělat všechno, co máš rád. Určitě ti k tomu pomůže skvělá péče, kterou s láskou dostáváš, a trocha humoru, který ti nikdy nechyběl. Všechno nejlepší k narozeninám, máme tě moc rádi. Mamka a tačka. A tohle je Mraveneček.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám.

Maxim Turbulent, s písením Rabeneček. Teď na vaše přání taky jedno dobrý kafe. S Luckou Bílou si ho vypijeme v klidu. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky Dobrý kafe pro všechny, kteří poslouchají Blaník. Již zítra, 13. a 14. června, bude na náměstí ve Valašském Meziříčí Food Day Festival. 30 stánků dobrého jídla a pití. Přijďte se podívat. Zdraví Tomáš z Valašského Meziříčí. Tak Tomáši, děkujeme za pozvánku. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku Všem lidem dobré vůle od Miroslava.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá, písnička Dobrý kafe ve vysílání Rádia Blaník. Pěkný večer. No za okamžik taky skupina Rednex. Písničku posílám pro Ondrouše, u kterého jsem byl minulou sobotu po dlouhé době na návštěvě. Jsem rád, že tě ta návštěva potěšila a teď si užij písničku, kterou máš tak rád, Marek. No tak zdravíme tedy kamaráda Ondrouše a za necelou minutku si dáme písničku od skupiny Rednex. Písničky na přání.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.

Karel Gott nám zpíval Lásko má. A před námi narozeninová od Olgy Lounové. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky, téhle krásné, od Olgy Lounové, narozeninová. Bylo by to pro našeho tatínka, který dnes slaví. Léta tati nezastavíš, tak hleď, ať se dobře bavíš. Nalej si s námi skleničku, zaspívej od plic písničku. Štěstí, ať při tobě stojí, ať doktoři se ti vyhýbají. Lásku po boku vždy měj a na svět se jen usmívej. Přejeme krásné narozeniny.

0: snad se vrátíš.
1: Argema a zbylo jen přání na Blaníku podle vás. A nám to skutečně zbylo poslední přání pro dnešní večer, tak pojďme ho splnit. Dobrý večer, prosím, zahrajte písničku do Vizovické hasičárny, kde posloucháme rádio Blaník s kolegy. Děkuji, Pavel z Vizovic. Tak Pavle, zdravíme vás, užijte si Věru Špinarovou, letíme raketou na Mars, no a pak už tady pro vás budou písničky z lásky. Vlasta, sukám se, je krásný páteční večer s Blaníkem.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha převážně zatažená s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude zpočátku zatažená s přeháňkami, postupně bude od jihozápadu i polojasno. K večeru budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Na jihu Moravy okolo 25. Toliko počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, byla byl, CZ.
3: Stavebniny Janí. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
4: Stavebniny Janí.
5: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz. Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Momentálně je obloha převážně zatažená s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude zpočátku zatažená s přeháňkami, postupně bude od jihozápadu i polojasná.

0: jasno. K večeru budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy okolo 25. Toliko počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny Chystáte Janík. Rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
3: Stavebniny Janík.
2: S námi to zvládnete.
4: Dobré ráno, miláčku.
5: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
4: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
5: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz. Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

chceš, já ti ten řetízek dám. On vlastně není tak obyčejný, jak se zdá. Vem si ho.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně je obloha převážně zatažená s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude zpočátku zatažená s přehánkami, postupně bude od jihozápadu i polojasno. K večeru budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Na jihu Moravy okolo 25. Toliko počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Pohodové české rádio.

0: Zpíváme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Chtěl bych říct touto písní, co k tobě cítím a co v tobě mám. Doufám, že to vyzní, jak mám. Že poprvé je mi jasný, že jsem víc šťastný, než jen šťastný.

Prehroní. Krásný a ničím narušený poslech vám od mikrofonu nočního vysílání Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je sobota 13. června roku 2026, kdy svůj svátek slaví Antonín, tak přejeme všechno nejlepší. 53. narozeniny slaví český herec Roman Zach a 52. český herec Jiří Vyorálek. A pojďme ještě do roku 2006, už je to 20 let, kdy se v Praze uskutečnil koncert americké hudební skupiny Guns N' Roses. Tolik tedy pohled do kalendáře a do minulosti a teď už opět hrajeme hezky česky.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně je obloha převážně zatažená s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude zpočátku zatažená s přeháňkami, postupně bude od jihozápadu i polojasno. K večeru budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Na jihu Moravy okolo 25. Toliko počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásný den, je sobota 13. června, svátek má Antonín a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Na řidiče bude čekat omezení, stavbaři v noci na 14. června zbourají most přes D4 poblíž jíloviště a začnou stavět nový. Omezení potrvá do nedělního rána. Je také víkend otevřených zahrad. Lidé mohou navštívit veřejné i soukromé zahrady, parky, sady a další prostranství. Potrvá až do 14. června. V Praze na Letenské pláni se bude konat od 10 do poledne den s policií ČR. Ta představí svou činnost i techniku. Na akci budou i pražští hasiči, záchranáři, strážníci, celníci nebo příslušníci vězeňské služby. Majitelé skútrů zahájí v 8 hodin 23. spanilou jízdu, která letos povede z Prahy na Slapy. A v Českých Budějovicích se koná od 10 do 4 hodin den otevřených dveří dopravního podniku města. Návštěvníci mohou možnost nahlédnout do běžně nepřístupných prostor a užít si doprovodný program určený dětem i dospělým. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek. Firma na zážitky. CZ.